0: Leč chladné pondělní ráno vinčujeme z ranní jízdy rády. Před námi 7. zářijový den roku 2026. No a před námi taky hity pro dobrou náladu. Úvod nového pracovního týdne Kygo a jeho Save My Love. Na playlistu Helenine oči. Stejně jako Dermot Kennedy. Ano, je tady pondělí 7. září roku 2026. No a v ranní jízdě rády tradičně začneme aktuální předpovědí počasí, jak jsme říkali, ráno chladné, ale odpoledne letní teploty.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Tady je kompletní předpověď počasí. Ráno očekávají meteorologové polojasno až skoro jasno. Ojedinělé pozor v údolí i mlhy. Během dne pak převážně oblačno. Výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše v severní části kraje. Později večera v noci může být od západu přechodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty až 27 stupňů Celsia, i když na severu kraje jen kolem 23 stupňů a ve Zlínském kraji v úvodu nového pracovního týdne letních 26 na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů Celsia. No a po ránu ve Zlíně či Dolním Měnčí jen 7, Milotice 9, Kobylí rovných 10 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A v pondělí pádíme také na cesty, konkrétně na silnici číslo 386 v okrese Brno-Venkov u obce Moravské Knínice srazilo auto lesní zvěř. Projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4.

0: Fajn. Krásné pondělní ráno, Moravo, je to tak? Víkend už je fuč, před námi 7. září roku 2026, před námi taky dnešní oslavenec, anebo že by oslavenkyně. Pojďme se podívat do kalendáře, pojďme mrknout na to, kdo má po celý dnešní den svátek. No a v kalendáři dnes vepsáno jméno Regina. Tak Regina, blahopřejeme třeba na Veselsko, kde jich máme v počtu 4, Bučovicko hlásí 2, Mikulovsko 5 a Zlínsko 14. Jinak na Slovensku má svátek pak Mariana. No a co se týče našich milovaných zvířátek, tak svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Aston a Maggie. Hafanům a kočičkám všechno nej. A pojďme v 5 hodin 40 minut mrknout i v pondělí 7. září lehce do historie, protože před 28 lety, tedy 7. září roku 1998, si dva mladí vědci, Larry Page a Sergey Brin, řekli, že ze svého studentského projektu zkusí udělat skutečnou firmu. Základnu tehdy měli v pronajaté garáži v kalifornském Menlo Parku, mezi počítači, kabely a dokonce i pračkou se sušičkou. Makali o 106, no a jejich hlavním produktem byl následně vyhledávač, který měl pomáhat lidem najít na internetu to, co skutečně hledají. Jmenoval se a do dneška se jmenuje Google. Dnes zadáme do Google pár slov několikrát denně a během okamžiku najdeme odpověď, recept, cestu nebo třeba telefonní číslo. Tehdy ale nikdo nemohl tušit, že z projektu dvou studentů vznikne služba, která se stane jednou z nejpoužívanějších věcí na internetu. A jen tak mimochodem, zamysleli jste se někdy nad tím, proč se Google jmenuje Google? Ano, odpověď může být jednoduchá, no protože to tak pojmenovali. Ale co ten Google znamená? Google, dámy a pánové, pochází z matematického termínu Google, který označuje číslo 1 následované 100 nulami a má vyjadřovat obrovské množství informací, které vám vyhledávač uspořádá a zpřístupní. A jen tak pro zajímavost, původně se přitom vyhledávač jmenoval Backrub, ale zhruba rok před oficiálním založením firmy jej přejmenovali, protože si říkali, že Backrub, to by asi nebylo to pravé ořechové. Takže ale vemte si, že dneska kolikrát zazní, si to vygoogluj, nebo pojďme to vygooglovat, tak by to bylo jako, pojďme to backrubovat, vyrabovat někde. Tak Google samozřejmě gratulujeme k dnešním narozeninám a Reginám, jež mají v České republice po celý dnešní den svátek a na Slovensku Marianám, jež mají na Slovensku po celý dnešní den svátek, gratulujeme a posíláme Heleniny oči. Krásné pondělní ráno, Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 3 minutky po 3 čtvrtě na 6, pondělní ranní z JCDC a Highway to Hell, už za chvilku Dermot Kennedy a nebo Timbaland a teď už skřeťák v pondělní ranní jízdě s ranním vtípkem, tak dobré ráno.
1: No krásné ránečko, to ze závěti dneska budeme číst. Vše zanechávám sousedce, kterou nebolela hlava, manželce zanechávám ibuprofen.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. Well, you were staring down disaster.

Těsně před 6. hodinou v pondělní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Po 6. iPhone 65 Blue Da Buddy. Stěkl

0: pracovní týden. Je pondělí 7. září, máme pro vás čerstvé jihomoravské zprávy. A kromě jiného se dozvíte, že hluboké koleje omezily provoz na hraničním mostu u Hodonína. A jak už jsme říkali v dnešním předpovědi počasí, po ránu kosa, odpoledne letní teploty. Podrobnosti už za okamžik. A nezapomeňte na další soutěž na Rádiu Jih.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberte

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Hezké pondělní ráno, Moravo odbíjí 6. hodina. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Hluboké koleje omezily provoz na hraničním mostu u Hodonína a pátý psí výběh v Uherském Hradišti otevře až po zatravnění. Na hraničním mostu přes Moravu u Hodonína se jezdí jen jedním pruhem. Důvodem jsou hluboké vyjeté koleje, které se během léta zhoršily natolik, že bylo nutné část silnice 1/51 uzavřít. Provoz je teď kivadlový, rychlost je omezená na 30 km v hodině a značky upozorňují i na nerovnosti. Na mostě už se navíc stala nehoda. 46-letá motorkářka podle slovenské policie při brždění dostala smyk, spadla a narazila do auta před sebou. Se zraněním skončila v nemocnici ve Skalici. O údržbu a případnou opravu mostu se stará slovenská strana. České ředitelství silnic a dálnic ho opravovat nebude. Situaci komplikuje i to, že právě tudy vede jedna z objízdných tras kvůli dlouhodobě uzavřenému mostu mezi Lanžhotem a slovenskými Kůty. V Uherském Hradišti vzniká pátý oplocený výběh pro psy. Nové místo na sídlišti Východ poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná, ale zatím zůstane zavřené. Oplocení má být hotovo v těchto dnech. Kvůli letošnímu počasí však město zatravní plochu až na podzim. Pak bude potřeba počkat, než tráva dostatečně zesílí a zvládne pravidelný pohyb psů. Přesný termín otevření proto bude záležet hlavně na počasí. Ve výběhu bude lavička, odpadkový koš a stojance, sáčky na psí exkrementy. Na jaře příštího roku chce město doplnit také překážky pro psí agility.
2: Rádio Jih, počasí.
1: Ráno meteorologové očekávají polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše v severní části kraje. Později večer se začne od západu zmenšovat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty až letních 27 stupňů Celsia, na severu kraje jen kolem 23 stupňů a ve Zlínském kraji maximálně 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů. 2 minutky po 6. hodině v Ostrožské Nové Vsi hledejte rtutě teploměru kolem 7 stupňů Celsia, kolem 9 měříte v Kyjově, Následovicích a Kosticích.
4: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih, doprava.
1: Jen co odstartoval nový pracovní týden, už tady máme kolony a kde? Bohužel na dálnici D1 na 195,5 kilometru u Brna ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s dodávkou. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, na místě probíhají aktuálně vyprošťovací práce, kolona má cirka 2,5 kilometru. Počítejte s delším zdržením a nezapomeňte na záchranářskou uličku. Šťastnou pondělní cestu.
2: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
1: Od příštího roku se při preventivní prohlídce u praktika začne víc hlídat i to, jak slyšíme. Týkat se to bude lidí po 50. A novinka může mít jeden docela nepříjemný vedlejší efekt. I o tom budou další informace z pondělní ranní jízdy. 3 minutky po 6. Eiffel 65 a Blue.

0: 10 minut po 6. hodině, zpěvačka Taylor Swift, krásné pondělní ráno. Ano, už pondělní ráno, víkend je fuč. Možná to znáte i z domova. Co jsi říkal? Zopakuj to. Nebo se televize postupně zesiluje víc a víc? No, horší sluch totiž často přichází nenápadně a dřív si ho všimne okolí než samotný člověk. A tak od příštího roku se proto u lidí nad 50 let změní preventivní prohlídky u praktického lékaře. Sluch se má kontrolovat pravidelně každé 2 roky a podle výsledku může praktik člověka poslat na ORL nebo foniatrii, tedy ke specialistovi na poruchy sluchu. Důvod je poměrně jednoduchý. Podle ministerstva má nějaký stupeň ztráty sluchu zhruba 2/3 lidí starší 60 let a řada z nich přijde k lékaři až ve chvíli, kdy jim problém výrazně komplikuje běžný život. Samotná kontrola přitom nemusí znamenat nic složitého. Praktik může využít krátký dotazník, zkoušku šeptem nebo přístroj se sluchátky, který zjistí, jak tiché zvuky člověk ještě slyší. Má to ale pravda jeden háček. Pokud začne k odborníku mířit víc lidí, čekací doby se mohou ještě prodloužit. Specialistů je totiž málo a některé se už dnes na neakutní vyšetření čeká několik měsíců, výjimečně dokonce i rok. Ale tady jako by ministerstvo zdravotnictví neslyšelo. No, cílem celé změny je tedy hlavně samozřejmě zachytit zhoršování sluchu dřív, než člověk začne polovinu rozhovoru a řešit větou: prosím tě, mluv trochu nahlas, anebo jak jsme říkali na začátku, co jsi říkal, zopakuj to. Tak doufám, že máte v úvodu nového pracovního týdne sluch v pořádku, proto vám posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Tady je Adele a za chviličku taky Avicii.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19 minut po 6. hodině v pondělní raní z Děaveče Waiting for Love, krásné ráno Moravou, za chviličku pro vás Krištof a nebo Madonna. Taky ranní téma, ale ještě předtím vám popřejeme dobré chuti, pokud zrovna snídáte, protože o jídle to bude i v dnešním ranním tématu. Dneska si zahrajeme takovou při pondělku písmenkovou hru. Vezměte první písmeno vašeho křestního jména a napište nám, které první jídlo se vám vybaví. No a to budete jíst až do konce života. Napište nám to na Facebook rádi, pošlete SMS-ku, WhatsApp zprávu na 606-703-889 a pojďme si tady sestavit takové doživotní menu posluchačů ranní jízdy Rádia Jih. Kdybyste až do konce života měli jíst jen to, co začíná na písmeno vašeho jména. Co to bude? Dejte vědět.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: konečko taky další krátké pondělní jomoravské zprávy za tam 7. září. Mrkneme na aktuální ranní moravské teploty a podíváme se znovu na cesty. Připomeneme třeba kolonu na dálnici D1.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dá za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka v sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dobré pondělní ráno, Moravou, půl minutky a bude 6:30.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Na silnici 1/52 u Pasohlávek začne v blízké době fungovat nový úsekový radar. Měřit bude poblíž odbočky k Akvalendu Moravia a kempu Merkur, kde teď platí 50. Zařízení bude kontrolovat průměrnou rychlost projíždějících aut. Přesný termín spuštění zatím není znám. Půjde už o druhý úsekový radar na silnici 1/52. Státní památky ve Zlínském kraji navštívilo během července a srpna přes 100 000 lidí. Oproti loňským prázdninám je to zhruba o tisícovku více. Největší zájem byl o Květnou zahradu v Kroměříži a zámek Buchlovice, kam přišlo shodně přes 31 tisíc návštěvníků.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Aktuálně je v Kyjově 9 stupňů, tu samou teplotu hlásí Žádovice, Brumovice a také Polešovice.
5: Rádio Jih. Doprava.
0: Znovu míříme na cesty a připomínáme kolonu na dálnici D1 na 195,5 kilometru u Brna. Jak už od nás víte, ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s dodávkou. Neprůjezdný je i nadále jeden jízdní pruh. Na místě probíhají záchranné práce. Kolona má přes 2 kilometry. Tak opatrně a si jen šťastnou pondělní cestu.
7: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Ve znojemské nemocnici se rozjela velká investice za více než 200 milionů korun. Má výrazně zlepšit péči o pacienty a hotovo má být za rok a půl. Co přesně se tam mění, řekneme už za chviličku. Teď Fun Factory.

0: 6 hodin 36 minut a my se v pondělí 7. září vydáváme na cestu až do Znojma. A ne, nebude tady Znojmo, vidím tě dvojmo, ale my vám prozradíme, že ve Znojmě se pouštějí do velké proměny tamní nemocnice. V přízemí hlavní budovy totiž začal vznikat naprosto nový urgentní příjem, tedy místo, kam míří pacienti, kteří potřebují rychlou a akutní péči. Stavba více za jak 221 milionů. A podle vedení nemocnice má být hlavní výhodou právě její umístění. Lékaři se odsud rychleji dostanou k dalším oddělením a pacienti by tak měli dostat potřebnou péči bez zbytečných prodlev. Práce přitom budou probíhat za plného provozu nemocnice a hotovou by mělo být zhruba za rok a půl. 221 milionů korun. Tak to už by snad mělo jít vidět. A následně i pacienti, jež budou potřebovat pomoc, tak by to mohli pocítit na vlastní kůži, stejně jako lékaři, kteří to zase o kapičku budou mít o něco snadnější, stejně jako další personál. Tak zdravíme do Znojemské nemocnice, držíme pěstí, ať se to všechno podaří. My vám teď posíláme další z hitů pro dobrou náladu, tady na rádových novinka Malinovka kapely IVM z Podivína. Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pěnová párty, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: našemu rannímu tématu, jak už jsme vzpomenuli v úvodu této hodinky, zahrajeme si při pondělku takovou písmenkovou hru. Vyzbete první písmeno vašeho křestního jména a napište nám, které první jídlo se vám vybaví. No a to budete jíst až do konce života. Tak nám napište, jestli to je, či není u vás výhra.
1: Zdeňka napsala: dobré ráno všem, já jsem v pohodě a budu jíst celý život zeleninu, zemáky. Včera už jsem začala, bylo dušené zelí s pečenýma zemákama a zeleninové karbanátky, tak pěkný celý den a mějte se vesele.
0: Co Radka, dobré ráno, no já bych to viděla na ražniči, rajčata a rum. Čau Radka, teda je dobré, že víš, Raduško, že se to má vždycky něčím zapít, nevím, jestli, že rum je to pravé ořechové, ale dejme tomu, děkujeme.
1: No a Jan nám napsal: jitrnice, jelita. No tady to má někdo taky fajn, jako by počítané.
0: Kdybyste až do konce života měl jíst jen to, co začíná na písmeno vašeho křestního jména, co to bude? Napište nám na Facebook Rádia X, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy. Tomu i dnes pondělí 7. září slouží linka 606 703 889.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio X. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: čajíčku i malinovej syrup.
1: No a po sedmé taky Miley Cyrus. Pasohlávek začne rychlo zlídat nový úsekový radar. I o tom budou další pondělní jomoravské zprávy za ten 7. září. Tak krásné ráno. Ať se vám v úvodu nového pracovního týdne více než daří.
2: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyber

0: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
1: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
0: Více na www.tymaturciak.art.
2: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Hezké pondělní ráno, Moravo je 7.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: U Pasohlávek začne rychlost hlídat nový úsekový radar a památky ve Zlínském kraji letos přilákaly přes 100 000 lidí. Na silnici 1/52 u Pasohlávek začne v blízké době fungovat nový úsekový radar. Měřit bude poblíž odbočky k Aqualandu Moravia a kempu Merkur, kde teď platí 50. Zařízení bude kontrolovat průměrnou rychlost projíždějících aut. Přesný termín spuštění zatím není znám. Půjde už o druhý úsekový radar na silnici 1/52. První funguje od loňského léta u takzvané proklaté křižovatky nedaleko Pohořelic. Jen tam radar za 5 měsíců loňského roku zaznamenal přes 24 000 případů překročení rychlosti. Policie instalaci nového zařízení podpořila, zároveň ale upozorňuje, že samotný radar bezpečnostní problémy v místě úplně nevyřeší. Státní památky ve Zlínském kraji navštívilo během července a srpna přes 100 000 lidí. Oproti loňským prázdninám je to zhruba o tisícovku více. Největší zájem byl o Květnou zahradu v Kroměříži a zámek Buchlovice, kam přišlo shodně přes 31 000 návštěvníků. Hrad Buchlov si během léta prohlédlo téměř 30 000 lidí. Právě Buchlov a Buchlovice si proti loňsku polepšili. Naopak Květná zahrada a zámek Vizovice zaznamenali mírný pokles. Podle památkářů pomohl návštěvnosti také doprovodný program, například noční prohlídky, slavnosti nebo akce pro rodiny s dětmi. Sezóna navíc ještě nekončí, památky zůstanou otevřené až do 1. listopadu.
3: Rádio Jih. Počasí.
1: Minutku po 7. hodině vrhneme pohled taky na aktuální předpověď počasí pro pondělí 7. září. Podle meteorologů máme po ránu očekávat polojasnou až skoro jasnou oblohu. Během dne bude převážně ale oblačno. Výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše v severní části kraje. Později večer se začne od západu zmenšovat oblačnost. Teploty dnes letních 27 stupňů Celsia, ale na severu kraje počítejte jen kolem 23 stupňů. Ve Zlínském kraji maximálně 26. A co aktuální teploty? Kněždu, Bulhary, Vlčno, v 9, Brno 10 stupňů Celsia.
5: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké pondělní ráno i na cesty. Míříme na dálnici D1 na 196. kilometru. Na sjezdu směrem z Výškova stojí v jízdním pruhu porouchané nákladní auto. Projíždějte velmi opatrně a počítejte rozhodně se zdržením. Na dálnici D1 zůstáváme na 215,5 kilometru. Ve směru na Výškov zase stojí odstavená dodávka. I tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
3: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu J.
1: Už za chvíličku přidáme další hity pro dobrou náladu a nutno podotknout, že dnešní datum je mimochodem docela pestré, a tak si připomeneme jednu svačinovou klasiku, o které zjistíme, proč má lovečák právě takový tvar. Řekneme si taky jedno krásné japonské slovo pro všechny, kteří kupují knihy rychleji, než je stíhají číst, to mi něco říká a připomíná. No a dnešek nabízí dobrý důvod vzpomenout si na lidi, kteří nám pomáhají ve chvíli, kdy nám není zrovna nejlépe. Takže kalendář na 7. září dnes rozhodně nebude.

0: se sluníčkem, tak krásný vstup do zbrusu nového pracovního týdne, navíc za chviličku malinovej syrup kapely Miraj. No a když jsme říkali, že dnešní datum je mimochodem docela pestré, tak tady teď doložíme důkaz v ranní jízdě rádia. Jejich na dnešní den, na 7. září, připadá v kalendáři Den salámu, který oslavuje jednu z nejstarších a nejoblíbenějších metod zpracování masa. Podívejme se společně do historie dvou původem oblíbených českých salámů. Možná, že někteří to máte na snídani, možná, že některé děti to dostali i na svačinku. Začneme u loveckého salámu, lidově klasický lovečák, není placatý jen tak náhodou. Na počátku 20. století dostal svůj tvar čistě z praktického důvodu, tedy aby se myslivcům a lesníkům pohodlně vešel do kapsy kabátu nebo batohu, netlačil do zad a hlavně při odložení na paře se neodkutálel ze svahu dolů. No a pak tady máme klasiku v podobě salámu Vysočina, ten vznikl v roce 1967 v masokombinátu v Humpolci. Tehdejší mistři uzenáři dostali zadání vytvořit cenově dostupnou tuzemskou alternativu k drahému uherskému salámu, která by vydržela skladování při pokojové teplotě. No a podařilo se, tak pokud máte dnes k svačině pár koleček nebo obdélníčku salámu, pamatujte, že slavíme dnes v pondělí 7. září Den salámu. Když člověka zradí zdraví, svět se, a přiznejme si to, zastaví. V takových chvílích nerozhodují jen léky nebo přístroje, ale především lidský přístup, tedy klidný hlas lékaře a třeba povzbuzení i úsměv od sestřičky, jež nám může dodat odvahu. No a na dnešek připadá Den vděčných pacientů a kromě díků konkrétním lidem v bílých pláštích je to docela dost dobrá chvíle uvědomit si ještě jednu věc. To, že u nás kdykoliv přijedeme do špitálu, do nemocnice a dostaneme moderní péči, aniž by to rodinu zrujnovalo, ta léčba, aniž by to finančně zrujnovalo, není ve světě žádná samozřejmost. Nic a nikdo není bez chyb. Samozřejmě i naše zdravotnictví má celou řadu, ale dnešek je o těch pozitivních zkušenostech. Tak pokud máte ve svém okolí lékaře, sestru nebo záchranáře, pošlete jim dnes třeba krátkou zprávu. Za jejich nasazení si to rozhodně zaslouží. No a na 7. září připadá také Den nákupu knih a ruku na srdce. Kolik z nás má na nočním stolku nebo na police hromadu knížek, které jsme si načině koupili, ale ještě se k ním nedostali. Přiznám se, bez mučení, naprosto jasně. Je to tak. To si člověk s nadšením koupí tu knížku a začne číst možná pár stránek a pak to odloží. No a co? Není čas. Mimochodem Japonci proto mají dokonce vlastní kouzelné slovo Tsundoku. Dá se to přeložit jako umění pořizovat si knihy do zásoby na takzvaně někdy potom. V době, kdy většinu dne zíráme do modře svítících displejů, je poctivá papírová knížka prostě hotová terapie. To šustění stránek, nezaměnitelná vůně papíru, to prostě zkrátka z internetu nestáhneme. Tak co si dnes udělat cestou z práce, takovou malou procházku po ulici, kde je knihkupectví, zalovit v regálech a pořídit si nového parťáka na nadcházející podzimní večer. Mimochodem v pondělí 7. září má svátek Regina, taky tímto blahopřejeme. Na Hodonínsku máme 5 žen s tímto jménem, Kyjovskoj hlásí 10, Brněnsko 107 a na Slovensku má pak svátek Mariana. Tak možná, že i Reginy a Mariany dnes v rámci Dne salámu okusí nějaký ten salám. Možná patří také do té skupiny vděčných pacientů a poděkují zdravotnickému personálu a možná, že jsme také inspirovali k nákupu nějaké knihy. Miraj a malinovej syrup, navíc ještě posíláme co by hudební ranní dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No tady už je naprosto jasné, o čem že bude
1: je
0: řeč.
1: Je to tak, teď už to snad ví úplně každý. V Maďarsku se o víkendu soutěžilo v disciplíně, u které se opravdu vyplatí jít pořádně do hloubky. 19 týmů se utkalo v 9. ročníku celostátní soutěže hrobníků. Soutěží se v Letchems a toto je další příklad toho, že doopravdy fantazí se meze nekladou. Celkem se sešlo 38 soutěžících, ti měli za úkol co nejrychleji vykopat hrob dlouhý 2 metry, široký 80 cm a hluboký 1,60 m, čili docela makačka, pokud se to někdy někdo zkoušel. Žádná lehká směna to rozhodně nebyla. Panovalo velké horko, zem byla kvůli suchu pořádně tvrdá, to na to si tady kolega stěžuje v podstatě celé léto, že když má někam kopnout, tak si málem všechno urve. V jámě navíc mohl z bezpečnostních důvodů pracovat vždycky jen jeden člen dvojice. Soutěžilo se tedy ve dvojicích. Druhý se staral o vykopanou hlínu. Tím práce neskončila, protože soutěžící museli hrob zase zakopat a upravit a to všechno se hodnotilo. Rozhodovala nejen rychlost, ale také kvalita výsledné práce. Mě zaujala i výsledková listina, jak tady z oblibo používáme některá maďarská jméno, tak i László vyhrál. László Kiss byl právě v té vítězné dvojici společně s Robertem Nadiem. Všechno to zvládli za hodinu a 21 minut, takže vykopat, jak už jsem vám říkal, hrob dlouhý 2 metry, široký 80 cm a hluboký 1,60 m a pak to všechno zakopat a zahladit, tak jim to trvalo hodinu a 21 minut a celé to klání vyhráli. Za to vítězství si rozdělili solidní peníze, 200 tisíc forintů, více než 13 tisíc korun. No, zahřáli se, já myslím, že zažili možná i srandu nebo něco, dobře to dopadlo, dostali nějaké peníze. Myslím si, že oba dva budou ten víkend hodnotit jako velice pozitivní.
2: No, máme problém vykopat derteple, oni se tady kopou hroby. V tom se dá soutěžit, teda. No, to si zhodil kolego hodně vysokou laťku v úvodu nového pracovního týdne. Zvědav, co nás čeká dál v tomto týdnu. 7 hodin 24 minutky, krásné ráno, Moravo.
3: Pořiďte si Peugeot Boxer, již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Hezké pondělní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Toto byla Anastasia, po půl osmé Evča Farná, Katy Perry nebo Alex Warren. A už za chvilečko taky další krátké pondělní jihomoravské zprávy.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání líní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu.

0: hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou piveckou

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme lehce po půl osmé.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Na hraničním mostu přes Moravu u Hodonína se jezdí jen jedním pruhem. Důvodem jsou hluboké vjeté koleje, které se během léta zhoršily natolik, že bylo nutné část silnice uzavřít. Provoz je teď kývadlový, rychlost je omezená na 30 km v hodině. V Uherském Hradišti vzniká pátý oplocený výběh pro psy. Nové místo na sídlišti východ poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná, ale zatím zůstane zavřené. Oplocení má být hotovo v těchto dnech. Kvůli letošnímu počasí však město zatravní plochu až na podzim. Pak bude potřeba počkat, než tráva dostatečně zesílí a zvládne pravidelný pohyb psů.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Aktuální teploty jsou stále nízké. 9 stupňů hlásí Uherské Hradiště a Krumvíř. 8 dokonce Stupava, Tvrdonice mají 10.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: I dneska v tom jedeme s vámi, tak zdravíme v pondělí za volanty. Pozor v Brně, Slatině, v Holcově ulici u nájezdu na Ostravskou směrem na Líšeň, kde se srazila dvě osobní auta a projíždí se jedním pruhem. Počítejte s velmi silným provozem a kolonou. A na D55 se mezi 34. a 28. kilometrem od Hulína na Uherské Hradiště v levém pruhu probíhá práce údržby. I tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu.

Prý spolu mluvíme čím dál tím méně a věci teď řeší, jestli tím netrpí i něco víc než jen naše vztahy. Každý rok totiž z běžné komunikace mizí stovky slov. Co to může dělat s naším mozkem, v případě, že ho máme, řekneme v ranní jízdě Rádia X.

0: možná máme pocit, že komunikujeme pořád, jako že píšeme zprávy, maily, posíláme hlasovky, jenže skutečně na hlas spolu mluvíme čím dál tím míň. Analýza více než 2000 lidí ukázala, že každý rok vyslovíme v průměru asi o 300 slov méně. To jsou zhruba 2 až 3 minuty mluvení denně. Mezi lety 2005 až 2019 kleslo množství mluvené komunikace o 28%. To je šílené číslo a nejvíce to vidět u lidí do 25 let. Důvodů to může být samozřejmě celá řada. Objednáváme si před display, cestu nejdeme v mobilu, místo telefonátu posíláme zprávu, jenomže obyčejný rozhovor je prý pro mozek docela slušný trénink. Musíme poslouchat, pamatovat si, co druhý říká, rychle hledat slova a hned reagovat. Věci samozřejmě netvrdí, když si objednáváme přes samoobslužný kiosek nějaký oběd nebo cokoliv jiného, zaděláváme si na nějakou tu demenci. Upozorňují ale, že postupné obývání běžných rozhovorů může znamenat méně sociálního kontaktu a také méně přirozeného procvičování mozku, tedy v případě, že ho máme. Tak prý komunikovat, komunikovat a komunikovat, i když ono je to celkem těžké, zvláště když se díváme třeba na některé ty sociální sítě, tam to kolikrát o komunikaci není, tam je to, jak kdyby proti sobě stála pořád Sparta se Sláví.
1: To tak, no. Tak vypadá to, že prostě blbnem. Je to věc, kterou si uvědomujeme možná poslední roky čím dál tím více, jako díky různým tady těm moderním vymoženostem a tak dále. Už jsme tu xkrát probírali, že nejenom, že jako méně teda dle tebe mluvíme, ale že i ten pamatovák, jako že i ta paměť jako slouží méně a méně, protože přeci jenom člověk si to musí méně a méně pamatovat, když pak na něco zapomene, tak si to jednoduše dohledá, vyhledá. No prostě hod, taková je doba, no a k tomu blbnutí nám napomáhá. No.
0: No tak právě proto na to upozorňujeme, abychom v úvodu nového pracovního týdne nezblbili, kolego, ještě víc, než jsme zblbili do teďka.
1: Tak my dva jsme v klidu, nás už se to netýká.
0: Ano, říkal jsem, to se týká těch, kteří mají mozek.
1: No, níže už to i nemůže. No. A vy si na to dávíte bacha, no.
0: Ono to v podstatě má výhodu, když ten mozek nemáš.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: korunového pracovního týdne si tady v rámci ranního tématu hrajeme takovou písmenkovou hru. Vezměte první písmeno vašeho křestního jména a napište nám, které první jídlo se vám vybaví. No a to budete jíst až do konce vašeho dlouhého života.
1: Napsal Peťa, prase, paprika, papája, no hlady asi nebudu.
0: Dobře, Peťo, co Saša? Teda Sandra, abych byl úplně přesný. Sushi, dejme tomu segedin, to už je jiná. No svíčková úplně. No a pak dobrá jednu za týden salát, to zvládnem.
1: Štěpánka napsala dobré ráno, šišky chynuté s ovocem a tvarohem nebo špenát. Tady taky jako myslím si, že určitě ohlady Štěpánka nebude.
0: A co Hanča? Dobré ráno, tak já bych jedla halušky, taky je mám moc ráda. Housku, hamburger, hrachovou kaši. To by šlo, krásný den, Hanka. Co, hrachová kaše ne?
1: Hrachová jo, určitě, jo? Ano. Já se si to, jak slyším hamburger, si vzpomenu na toho.
0: Ale bych potom s tebou nechtěl sdílet domácnost.
1: Na Růžového Pantera, jestli jste viděli tu verzi, jak on se ta snaží říkat ten hamburger správně, jako, tak si na to vždycky vzpomenu hamburger.
0: No, tak od hrachové kaše zase k dalšímu nějakému tomu menu, když se tady zapojíte do ranního tématu. Kdybyste až do konce života měli jíst jen to, co začíná na písmeno vašeho křestního jména, co to bude? Dejte nám vědět přes Facebook rádia, pošlete SMS-ku, WhatsApp zprávu, ano, a to vše na číslo 606 703 889. Další pošušťáníčko po 8. hodině.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké pondělní ráno, Moravou. Za chviličku další hity pro dobrou náladu po osmé. Třeba Calvin Harris, Dua Lipa. Navštíví nás i Mark Korn. A Nevrao Miyaki Som. Nabídne kapela Desmond. Je pondělí 7. září, máme pro vás připraveny další čerstvé jihomoravské zprávy. Vždy mezi Novými Mlýny a Břeclaví se znovu výrazně přemnožily synice. Tak vám o tom prozradíme mnohem více, ale budou tady zajímavější zprávy, respektive příjemnější. Třeba fakt, že se nám z těch ranních teplot, které se pohybují pod 10 stupni, stanou krásné letní teploty. To bude rozhodně příjemnější než to, že máme za sebou plnou synic.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
0: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
2: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
12: Půl minutky a bude 8, krásné pondělní ráno, Moravo.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Hluboké koleje omezily provoz na hraničním mostu u Hodonína a v dým mezi Novými Mlýny a Břeclaví se znovu výrazně přemnožily sinice. Na hraničním mostu přes Moravu u Hodonína se jezdí jedním pruhem. Důvodem jsou hluboké vyjeté koleje, které se během léta zhoršily natolik, že bylo nutné část silnice 1/51 uzavřít. Provoz je teď kývadlový, rychlost je omezená na 30 km v hodině a značky upozorňují i na nerovnosti. Na mostě už se navíc stala nehoda. 46-letá motorkářka podle slovenské policie bez brždění dostala smyk, spadla a narazila do auta před sebou. Se zraněním skončila v nemocnici ve Skalici. O údržbu a případnou opravu mostu se stará slovenská strana. České ředitelství silnic a dálnic opravovat nebude. Situaci komplikuje i to, že právě tudy vede jedna z objízdných tras kvůli dlouhodobě uzavřenému mostu mezi Lanžhotem a slovenskými Kůty. V dým mezi Novými Mlýny a Břeclaví se znovu výrazně přemnožily sinice a ve vodě místy prakticky zmizel kyslík. Vodohospodáři proto omezili provoz některých vodních elektráren a vodu provzdušňovali pomocí aerátorů. Do akce se zapojili také hasiči. Podle Povodí Moravy zatím nebyl zaznamenán masivní úhyn ryb, rybáři ale připouští, že k menším úhynům zřejmě došlo. Situace se podobá problémům z poloviny července, kdy nedostatek kyslíku v dýl způsobil výrazný úhyn ryb. Silnice se do řeky dostávají z novomlýnských nádrží, kde se jim v teplém a suchém počasí daří.
13: Radio Jih. Počasí.
12: Je pondělí 7. září, nabízíme aktuální předpověď počasí. Ráno očekávají meteorologové polojasno až skoro jasno. Během dne pak převážně oblačno. Výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše v severní části kraje. No a v severní části kraje teploty maximálně do 23 stupňů Celsia. Jinak letních 27, letních 26 nabízíte i ve Zlínském kraji. Aktuálně Ždánice 12, Moravský Žižkov Hluk 13, Hodonín 15 stupňů Celsia.
15: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
13: Rádio Jih. Doprava.
12: Na trase mezi Hodoninem a Lužicemi na silnici 3. třídy došlo ke střetu osobního auta s nákladním, provoz je tam částečně omezen. Ve Znojmě na Vídeňské třídě u Albertu havarovala 3 osobní auta, provoz je tady řízen kyvadlově, počítejte s dalším zdržením. V Uherském Radišti v ulici Solná cesta u křižovatky s třídou Maršala Malinovského se střetla 2 osobní auta, částečně brání v provozu, a v Brně v Žarošické ulici u křižovatky s Blatnickou stojí v levém pruhu porouchané vozidlo, v obou směrech se tvoří kolony. Tak i tady pevné nervy, si hem šťastnou pondělní cestu.
13: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
12: 8:02 připraven Calvin Harris, stejně jako Dua Lipa a nebo Avril Lavigne. No a od příštího roku se při preventivní prohlídce u praktika začne víc hlídat i to, jak slyšíme. Jak slyšíme, říkám, týkat se to bude lidí po 50 a novinka může mít i jeden docela nepříjemný vedlejší efekt. O co jde, prozradí pondělní ranní jízda

0: pondělní raní z Avril Lavigne, za chvilečku Mark Korn a nebo kapela Desmond. Možná to znáte i z domova, neříkám, že všichni, ale možná to znáte takové, co si říkal, nebo zopakuj to, nebo se televize postupně zesiluje víc a víc a někdo vám říká, prosím tě, dej to potichu, to neslyšíš, nebo co, však to huláka jak svině. No, horší sluch totiž často přichází velmi, velmi nenápadně a dřív si ho všimne okolí než samotný člověk, který právě problém se sluchem má. No a příštího roku se proto u lidí nad 50 let změní preventivní prohlídky u praktického lékaře. Sluch se má kontrolovat pravidelně každé 2 roky a podle výsledků může praktik člověka poslat na ORL nebo foniatrii, tedy ke specialistovi na poruchu sluchu. Důvod je poměrně jednoduchý. Podle ministerstva zdravotnictví má nějaký stupeň ztráty sluchu zhruba 2/3 lidí starší 60 let a řada z nich přijde k lékaři až ve chvíli, kdy je problém výrazně větší, kdy výrazně komplikuje běžný život. Samotná kontrola přitom nemusí znamenat nic složitého. Praktik může využít krátký dotazník, zkoušku šeptem nebo přístroj se sluchátky, který zjistí, jak tiché zvuky člověk ještě slyší. Má to ale jeden háček. Pokud začne k odborníku mířit více lidí, čekací doby se mohou ještě prodloužit. Specialistů je totiž málo a někde se už dnes na neakutní vyšetření čeká několik měsíců, výjimečně i rok. A tady jakoby bylo hluché, ono zase ministerstvo zdravotnictví jakoby neslyšelo. Cílem celé změny je tedy hlavně zachytit zhoršování sluchu dřív, než člověk začne polovinu rozhovoru řešit větou, prosím tě, mluv trochu víc nahlas. Tak doufám, že váš sluch je v pořádku v úvodu nového pracovního týdne a že si tak můžete vychutnat další hity pro dobrou náladu. Skoro 12 minut po 8. Mark Korn.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 17 minut, kapela Desmod v pondělní ranní jízdě, co nevěd rok seťáci, anebo třeba taky Ečíre na teď další případ, že burani jsou všude.
1: Ano, a zase míříme na palubu letadla, kde jeden Brit doopravdy dělal větší pozdvižení, než by bylo zdrávo. Za rámeček si to určitě všechno nedá. Jedná se o jednoho Brita, který letěl s EasyJetem. Opilý Brit během krátkého letu z Londýna do Amstru vyvolával konflikty s letuškou i dalšími cestujícími přímo na palubě. Problémy začaly zhruba už 10 minut po startu. Pokračovali prý prakticky až do přistání a prý to bylo jedno velké peklíčko. Když si dokonce měli posléze cestující kvůli turbulencím všichni sednout a zapnout pásy, což jako normální lidé udělají v tom letadle, tak tento picmošek to odmítal, řekl, že nic takového dělat on prostě nebude a nikdo k tomu nepřinutí. Kapitán proto všechno nahlásil na letiště v Amsterdamu, kde už na letadlo posléze čekalo nizozemské královské četnictvo a tak bylo zase o zábavu postaráno, protože ani ty uniformy, které přišly na palubu letadla, Brita prý příliš uklidnili, zase dělal machra, že nikam nejde a vyběžte taky jako někam. No, byly tam i nějaká ta sprostá slova, dokážeme si to představit asi úplně všichni. No a tak přišla varianta B, příslušníci ho vzali za ruce a nohy a z letadla ho jednoduše odnesli. Asi si to dokážete představit, že to jsou záležitosti, které jako nevidíte asi jako každý den při vystupování z letadla. Spolu s ním vyvedla policie také jeho podnapilého společníka, který prý až tak hrozné, řekněme, blbosti netropil. Oba čelí ale i tak obvinění mimo jiné z výtržnictví a opilství. A tady zejména tento jeden prý je na tom daleko, daleko hůře, protože s ním byly největší problémy. No a jako opíce až tak jako v uvozovkách do němoty, že pak děláš takovou ostudu, že tě musí vyvádět nizozemské četnictvo nohama napřed. To jako asi člověk nechce. No ale komu, jako kdo chce kam? Pomůžeme mu tam?
0: No my chceme cestovat a nechce navozit nějakého opilce, kvůli kterým se to zdrží a něco všechno. Takže už jsme to tady měli kolikrát, že prostě někde aerolinky se rozhodli zavést prostě nulu alkoholu. A možná dojde na řadu i taková věc, že budeš nastupovat do letadla a budou ti dávat foukat.
1: No, člověk 0, je jako...
0: 5 můžeš, 0,6
1: nemůžeš.
0: Sorry, končíš, hotové, vyřízené.
1: Člověk je rád, že po těch cestách, co občas jako člověk letí, že ještě někoho takového vola jako nepotkal, že by to pokazilo let nebo zdrželo a tak dále. Jako tak, takový cestující se mi zatím vyhýbají, protože doufám, že to tak bude i jako do budoucna. No.
0: Nechci tě zklamat, kolego.
1: Že všechno jenom poprvé, že?
0: Tak.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

půl deváté, kromě Nika dalších, třeba taky The Boss, Hoss a Little Hell. 7. zářijové jitro nám budou dělat společnost Emilky a DJ Dave.

0: úvodu nového pracovního týdne, tedy v pondělí 7. září pro vás máme další čerstvé informace z jižní a jihovýchodní Moravy. Kratší verzi zpráv nabídne Indros už za okamžik.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Hezké zářijové ráno, Moravo, minutka bude 8:30.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Na silnici 1/52 u Pasohlávek začne v blízké době fungovat nový úsekový radar. Měřit bude poblíž odbočky Kachvalandu Morávia a kempu Merkur, kde teď platí 50. Státní památky ve Zlínském kraji navštívilo během července a srpna přes 100 000 lidí. Oproti loňským prázdninám je to zhruba o tisícovku více.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Kyjov Hovorany u jezdu Brna měří momentálně 12 stupňů, Velké Bílovice mají 13.
6: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme znovu na cesty. V Brně ve sportovní ulici se srazilo osobní auto s motorkou, došlo ke zranění. Počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. V Brně zůstáváme, míříme do Masné ulice, kde havarovala dvě osobní auta, částečně blokují dopravu. Připomínáme, na trase mezi Hodonínem a Lužicemi na silnici 3. třídy došlo ke střetu osobního auta s nákladním, provoz je tam částečně omezen. A na Brněnsku mezi Veverskou Bytýškou a Říčany se srazila dvě osobní auta. Jezdí se tady kyvadlově. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou pondělní cestu.
6: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Tak samozřejmě, že nabídeme ty slibované další hity pro dobrou náladu, ale dnes se v hudební historii potkávají tři úplně, řekl bych, jiné světy. Jedna slavná písnička prý dokázala roztančit i britskou královnu. Jiný obrovský hit vznikl jako reakce na válku a nenávist ve světě. A připomeneme si taky návrat kapely, u které fanoušci dlouhé roky nevěděli, jestli ještě vůbec někdy začnou novou kapitolu. Hudební kalendář 7. září bude stát rozhodně za to. Tak zůstaňte s námi s rádiem Jih, s rádiem Jižní Moravy. 8:30, tady jsou The Boss Host.

8.38, krásné pondělní ráno, Moravo, dnes s datem 7. září, toto byly Black Eyed Peas. A jen tak mimochodem, my jsme slíbili, že v úvodu nového pracovního týdne nahlédneme do hudební historie dnešního dne a i na kapelu Black Eyed Peas se podíváme. Ale začneme v roce 1976, kdy se švédská skupina ABBA dostala se singlem Dancing Queen poprvé na čelo americké hitparády. Nutno dodat, že to byl první a taky poslední hit, který dosáhl v Americe na pomyslný vrchol, protože ABBA sice ovládala po několik let žebříčky v Evropě, Austrálii i Asii, ale v Americe... Důležitějším ocením k této písni ale pro ně jistě byla slova britské královny Alžběty II., která prohlásila, že kdykoliv slyšela tuto píseň, ať už v soukromí nebo dokonce na veřejnosti,

0: V roce 2003 pak v tento den ovládli již zmiňovaní Black Eyed Peas britskou hitparádu na celých 6 týdnů, a to se svým průlomovým hitem Where is the Law. Píseň vznikla jako přímá reakce na teroristické útoky na newyorská dvojčata z 11. září 2001 a následnou invazi do Iráku v roce 2003. Text otevřeně kritizuje válečné konflikty, rasismus, terorismus, policejní brutalitu i šíření nenávisti v médiích, což z něj udělalo neoficiální protiválečnou hymnu celé jedné generace. No a v roce 2024 oznámila skupina Linkin Park, že se k ním na novém albu a turné připojí zpěvačka Emily Armstrong. Byl to rozhodně moment, na který miliony fanoušků po celém světě čekali celých 7 let od tragické smrti Chestera Benningtona. Nahradit tak ikonický hlas byl téměř nemožný úkol, ale Emily do sestavy vnesla přesně to, co Linkin Park definovalo od jak živa. Syrovou energii, naléhavost i obrovskou sílu svého vokálu. Kapela tak dala tehdy jasně najevo, že se nechce minulosti vzdávat, že nechce minulost mazat, ale psát novou kapitolu. Soudě podle okamžitého nadšení fanoušků na vyprodaných stadionech a úspěchu nových singlů v rádiích, to byl krok sakra správným směrem. Čas 8.41, čas připomenout v pondělí 7. září, že svátek má po celý dnešní den Regina a Mariana na Slovensku. Tak holky, všechno nej, tady od nás máte hudební dárek. Milky, DJ David Guetta a Just the Way You Are.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. And it goes.

0: na písmeno, na první písmeno vašeho křestního jména. Co to bude? Na čem si teď, dámy a pánové, společně s vámi pochutnáme?
1: Adriana napsala, hoj, tak já leda aspartám, ale taky ananás, artičoky, angrešt, avokádo, nebo také anglickou a maso napsala, to mě pobavilo nejvíc, jako a artičoky taky nechybí. A maso je fajn, no.
0: Tak Adriana prostě no, se toho masa nechtěla vzdát, no a maso, krása, úžasné. Poradíte si, co Kamča, dobré ráno, tak viděla bych to na knedlíky, koláče, kuře a krupicovou kaši, dodávám ňam. Tak Kamčo, já vím, že to nezajímá, ale kdyby náhodou, tak knedlíky, koláče, kuře beru, krupicovou kaši ne. Ty jo, že?
1: Já jo, mě asi nemá, já nemám problém s toho s ničím mimo jogurt. Gabča napsala gumítky, grepy a ňoky.
0: A Martina, dobré ráno, i když ho docela často vynechávám, tak bych jedla maso a v létě meloun. Taky jedna z variant, ne?
1: No ale na melon bacha, jako no, jak se krájí a tak dále. Říkám to vždycky, bacha na něj.
0: A my si to umýváme, kolego, děkujeme ti, že...
1: Já, no kdyby náhodou někdo nevíš.
0: Tak zas čas od času se pořádně protáhnu.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nejnovějších, třeba Olivia Rodrigo. A Porevate, Poetika. Je pondělí 7. září, už za chviličku nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy, ale zamíříme i do Zlínského kraje, do památek či na památky, kam letos vyrazilo docela dost lidí. Konkrétnější bude Indros. Návrh aktuální předpově počasí, slibující místy i letní teploty.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou.

0: chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Topcentrumcar.cz
7: 9 hodin, 1 minuta k tomu.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: U Pasohlávek začne rychlost hlídat nový úsekový radar a památky ve Zlínském kraji letos přilákaly přes 100 000 lidí. Na silnici 1/52 u Pasohlávek začne v blízké době fungovat nový úsekový radar. Měřit bude poblíž odbočky k Aqualandu Moravia a kempu Merkur, kde teď platí 50. Zařízení bude kontrolovat průměrnou rychlost projíždějících aut. Přesný termín spuštění zatím není znám, půjde už o druhý úsekový radar na této silnici. Státní památky ve Zlínském kraji navštívilo během července a srpna přes 100 000 lidí. Oproti loňským prázdninám je to zhruba o tisícovku více. Největší zájem byl o Květnou zahradu v Kroměříži a o zámek Buchlovice na Uherskohradišťku, kam přišlo shodně přes 31 tisíc návštěvníků. Hrad Buchlov si během léta prohlédlo téměř 30 tisíc lidí. Právě Buchlova Buchlovice si proti loňsku polepšili, naopak Květná zahrada a zámek Vizovice zaznamenaly mírný pokles. Podle památkářů pomohl návštěvnosti také doprovodný program, například noční prohlídky, slavnosti nebo akce pro rodiny s dětmi. Sezona navíc ještě nekončí, památky zůstanou otevřené až do 1. listopadu.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Ráno jsme měli pěkně chladné, barz, kde jen třeba 7 stupňů Celsia, v údolích se objevovaly mlhy, ale odpoledne bude krásně teploučko, namíříme až 27 stupňů Celsia na severu kraje, pravda, ale jen kolem 23 stupňů ve Zlínském kraji letních 26. K tomu čekají meteorologové polojasno až skoro jasno během dne, ale potom převážně oblačno a výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše v severní části kraje, o kterém jsme hovořili, že tam rtuť teploměr ukáže maximálně na 23 stupňů Celsia, ale buďte v klidu, zítra se zahřejeme, zítra se vrátí tropické teploty, otázka na jak dlouho. No a co se týče těch aktuálních teplot, Ždánice 12, Hluk, Moravský Žižkov 13, v Hodoní měříme 15 stupňů Celsia.
10: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Kárkyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: A před letí muzikou ještě na cesty. V Brně ve sportovní ulici se srazilo osobní auto s motorkou, došlo ke zranění, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. A připomínáme, v Brně v Masné ulici havarovala dvě osobní auta a částečně blokují dopravu, taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu s rádiem Jih.

0: Olivia, za chviličku Elon, Olivia Rodrigo, za chviličku Elon Musk, ale teď taky ještě Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Po víkendu OK všechno?
1: OK.
0: Super. Když se řekne Elon Musk, co se ti vybaví na první dobrou?
1: Prachy.
0: Jak to z člověka vypadne, ale jo, proč ne? Mě by se teda vybavil technologický vizionář,
1: no, jasně,
0: ale samozřejmě
1: tam,
0: i kontroverzní miliardář. Mám rozečtenou jeho biografii, respektive to na to není nějak biografie, spíš jsou to ze 2, ze 3 spisovatelé, kteří o něm nazbírali nějaké ty kousky nebo něco. No ale ano, je to pracháč prostě. No ale když on něco řekne, tak to dokáže zahýbat třeba i akciovýma trhama.
1: To jo.
0: A musíme říct si, že zase spousta věcí se mu podařila. Jo, co se týče třeba letu do vesmíru. No a teď Elon Musk přišel s další vizí budoucnosti a pokud se ráno v práci cítíte nenahraditelnými, možná byste si ten pocit měli užívat, nebo respektive my všichni, protože podle něj se totiž během pár let může všechno úplně změnit. Kdo bude na světě odvádět většinu práce, to vám prozradíme už za chviličku a mimochodem lidé to být nemusí.
1: Já mám z těch jeho vizí trošku strach. Vždycky.
0: Ale víš co, jako na jedné straně můžeme říct, pane bože, to je kravina, ale kolikrát on už něco řekl.
1: No právě, no.
0: A fakt se to stalo.
1: Proto z toho mám strach.
0: A tady se nebavíme o řádech 50 nebo 100 let, jo?
1: No.
0: Tady se bavíme maximálně prý, no, za chvilku víc. Nemůžem prozradit úplně všecko.
1: Tak jo.
2: Ale člověče, už a já z toho mám teď zimomrávky.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se pouštíme trošku do science fiction, ale zase science fiction v podání Ilona Muska. Víme, že on barsto dokázal přetavit ze science fiction literatury do literatury faktu.
1: Jako v jeho podání to není takové science fiction.
0: Ano, takže jestli jste si dneska ráno v práci říkali, nebo jestli jste po ráno vstali a říkali jste si, jo, mám také to brnění, takový ten pocit, že by nás jednou mohli nahradit roboti, ale myslím si, že to bude až v roce 2199. Možná to bude o něco blíž, alespoň to predikoval právě Elon Musk. On řekl, že roboti mají být do 10 let produktivnější než celé lidstvo. Na setkání ministrů inovací odhadl, že během příštích 10 let může po světě chodit nejméně miliarda humanoidních robotů a zastanou právě práci úplně nás všech. Tak co k tomu říct?
1: No, že děkujeme za hezké pondělí. Ne, ale já
0: je
1: jsem
0: to
1: četla...
0: v řádu science fiction pořád ještě, jo. Jako jo, protože to si nemyslím. Dokonce proměnil, ještě říká, že každý ten humanoidní robot by dokázal zvládnout až 5x více než jeden jediný člověk, takže ve výsledku by tak roboti dohromady odvedli víc práce než fakt všichni lidé na planetě. Takže kdyby to jako takto mělo být, tak by možná časem nastala ta situace, že bychom my nic nedělali.
1: Tak to ale, není tak špatné.
0: Že? No, ale pak po nás stejně furt někdo bude chtět peníze.
1: No, to už je horší, potom, no.
0: Kdyby po nás někdo ty peníze nechtěl.
1: Tak pohoda,
0: tak je v podstatě nepotřebuješ, tím pádem nepotřebuješ ani dělat. Toto kdyby Elon ještě dotáhl jako do úplného luxusu, kdyby to dotáhl až do konce.
1: Tak to bych ho i začala mít ráda.
0: Že?
1: A teď jsem si to představila, jak když po té ulici a víš, místo, nevím, pošťáka, zdravíš prostě toho humanoidního robota. No. Jo, ale já jsem teďka, to jsem chtěla říct, jsem teďka někde četla pár dní zpátky, že v nějaké škole mají už normálně místo učitele jednoho takového robota.
0: No, a teď si vem, když čteš nějakou tu science fiction literaturu, jak ti roboti začnou vyrábět ty roboty.
1: No to ježiš, to je hrozné.
0: Takže řekni... nezbyde, dámy a pánové, nic jiného, než aby lidé vyráběli lidi. A s tímto moudrem bych to uzavřel.
1: Ano, teď jsi nám vyřešil nízkou porodnost.
0: Tak.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pevně věříme, že se vám hned v úvodu nového pracovního týdne daří. Máme tady pondělí 7. září, možná, že už září i naše děti někde u tabule, protože po tom prvním týdnu už přece jenom to začne, tak řekl bych, jakože trošku na ostro.
1: Yeah.
0: Neříkám, že se zkouším, i když možná bars, kde už třeba ano, ne?
1: Snad ne. No, ale když jsi začal z té školy, tak tam taky chvilku zůstanem, protože já tady budu mít za chvilku takový průzkum, který se dělal v Česku. A ten jakoby byl o tom, jestli jo nebo ne krátit letní prázdniny, jestli jo nebo ne rušit 9. třídu a jak Češi hodnotí průměrnou známkou české školství.
0: Hmm. No mrkneme na to, protože tady tyto všechny věci jsme rozebírali v ranní jízdě, kdy někteří chtěli prostě zkrátit ty prázdniny, přesunout je úplně někam jinam, dokonce zrušit 9. třídy, tak se podíváme na to, co si o tom myslí naši spoluobčané. Ale mě co si o tom myslí, jaký z první třídy, jestli by chtěli jako zkrátit. A vzali by tě
1: tam. Když
0: ne, určitě jo. Pašoko, já to mě celáčím.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do domova pro seniory v Kyjově naproti nemocnice. Těšit se můžete na vystoupení hudební skupiny Kdo má čas a na domácí a zabíjačkové pochoutky. Přijďte ve čtvrtek 10. září od 13 do 17 hodin. Těší se na vás zaměstnanci domova pro seniory v Kyjově.
5: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105.

0: Zajímá. Za chviličku Adele, anebo Tina Ego a pěkně sexy. Gustav. Muzika.
1: No a teď už jdem do těch škol, i my na chviličku. Agentura Stemmark zveřejnila totiž průzkum, ve kterém se ptala Čechů na jejich pohled na české školství. No a výsledky jsou takové jako jasné. Kratší letní prázdniny naprostá většina Čechů nechce. Zrušení 9. třídy taky nechce. A co teda chceme? Tak prý lepší kvalitu výuky. Základní školství hodnotí Češi průměrnou známkou 2,9, takže ani dobré, ani špatné, ale prostě... Víš, jak mohlo by to být horší, mohlo by to být lepší. Mm-hmm. A zajímavé je, že podle toho průzkumu jsou rodiče dětí na prvním stupni k českým školám výrazně schovývavější než ty rodiče těch dětí na druhém stupni.
0: To je ten začátek.
1: No to je jasné. Jaký přijde všechno rozjezdské teďka.
0: No ale jako jasně, máme tady zažité 2 měsíce prázdnin, ale víme, že se to počasí prostě svým způsobem mění, že to je takové nebo makové. Neříkám, aby děti přišly o 2 měsíce prázdnin, to v žádném případě, ale možná to třeba dělit trošku jinak.
1: Jak?
0: Tak v rámci toho, že prostě kolikrát, když jezdí na ty prázdniny, když by měl být na horách sníh, tak ho tam tolik není, bývá třeba později, nebo naopak dřív, jak kde, že to po každý rok jinak. No nedívej se na mě, já nejsem ten, který o tom rozhoduje, ale jako zamyslet se nad tím, nekrátit, rozhodně ne, protože oni říkali, že prázdniny byly tenkrát proto, aby děti mohly pomáhat na polí, že dneska už nepomáhají, tak jim to chtěl někdo zkrátit, no samozřejmě co rodiče s tím, že kam dáš to dítě prostě, jako ne každý to může. Babičce nebo dědečkovi jako, ale že i pro ty děti by to bylo třeba takové možná snesitelnější ty 2 měsíce, kolikrát už se třeba po 14 dnech, po 3 týdnech, když nemáš ten program, kopeš takzvaně do zádele.
1: Jakože by se to rozdělilo.
0: No jasně.
1: Jakože by měli třeba červen, pak by v červenci chodili do školy a pak by měli třeba srpen, jo?
0: Neříkám, že přímo takto, ale jako 2 měsíce v kuse, jako, víš co?
1: Já nevím, ale to zase vždycky strašně rychle uteče. Já nevím.
0: Víš co, necháme to Koňovi, ten má na to větší hlavu, my to stejně jako nevymyslíme, ale jsme rádi, že se nám dodala takovýto průzkum, my zase dodáme další hity pro dobrou náladu a budeme držet pěsti našim dětem, aby se jim v těch školách líbilo a hlavně, aby se tam něco naučili, protože další téma, které bychom mohli diskutovat hodně dlouho, spousta věcí se tam učí, které už nepoužiješ a nerozvíjí se to nějakým způsobem dál, jakože. Ale říkám, to je zase téma.
1: Na dlouho.
0: No, pro dalšího Koňa.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ocenění Zlatý tahák získali i zástupci Veselí nad Moravou a Břeclavy.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyber

0: Svých.cz. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání líní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
11: Za 2 minutky bude 10 a my vám z rádia jich přejeme krásné pondělí.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Ocenění Zlatý tahák získali i zástupci Veselí nad Moravou a Břeclavi a Skácelova ulice v Brně přijde o parkování zdarma. Mezi letošními držiteli krajského ocenění Zlatý tahák jsou také zástupci Veselí nad Moravou a Břeclavi. V kategorii institucí uspěla Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, kterou při slavnostním předávání zastupoval ředitel Aleš Smutný. Ocenění získala také Střední zahradnická škola Rajhrad. Mezi jednotlivci pak porota ocenila mimo jiné Čestmíra Krejčího, učitele matematiky a fyziky na gymnáziu Břeclav. Bezplatné parkování v části Skácelovy ulice v Brněnském Králově poli skončí na více než 300 metrovém úseku, který dosud zůstával výjimkou uprostřed rezidentních zón, město zavede modré parkování. Změnu umožnila směna komunikace mezi Brnem a ředitelstvím silnic a dálnic. Skácelova nově přejde pod město, zatímco silnice 1/42 oficiálně povede Královopolským tunelem. Kdy přesně modré zóny přibudou, zatím není jasné. Návrh dopravního značení se nyní projednává s policií.
12: Rádio J. jich. Počasí.
11: Dopoledne očekáváme polojasno až skoro jasno. Během dne převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout taky slabý déšť, spíše v severní části kraje. No a později večer se začne od západu zase zmenšovat oblačnost. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji vyšplhají dneska až na 27 stupňů a ve Zlínském na 26. No a právě teď přesně v 10 hodin Stupava hlásí 13, Strážovice a Pasohlávky 14 a Břeclav 17 stupňů Celsia.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
12: Rádio Jih. Doprava.
11: Hezké dopoledne taky za volanty. Opatrní buďte v tuto chvíli v Brně na D1, na Uherskohradišťsku a taky na Hodonínsku. V Brně v příští

0: posloucháte s rádiem, díky za to. No a každý školák, každá školačka to mají trošku jinak. S někým chodí rodiče pěšky, někoho vozí autem, některé děti chodí sami. No ale děti z Blatničky musí do školy a do školky dojíždět autobusem do sousední Blatnice pod Svatým Antonínkem. A protože je od zastávky, čeká ještě cesta přes 3 frekventované přechody. Tak jim už 15 let pomáhá takzvaná obecní babička. Její 70 jmenuje se Zdislava Kuřinová a dřív sama učila. No a ona jede každé ráno s dětmi autobusem a potom je pěšky doprovodí až ke škole. Na sobě má reflexní vestu a s plácačkou v ruce zastavuje auta, aby děti bezpečně přešly silnici. Obec tuhle službu zavedla po nehodě jedné školačky právě před 15 lety a paní Kuřinová u ní zůstala až do dneška. Má i pomocníky, ale pomáhají třeba už i starší děti, které sama dřív doprovázela do školky. No a nejvíc si její práci pochvalují samozřejmě rodiče, a to hlavně ti, kteří ráno spěchají do práce nebo mají malé děti ve školce. Sama paní Kuřinová říká, že jí tahle práce nabíjí a že jí děti během prázdnin dokonce chyběly. Tak klobouk dolů a rozhodně je to služba, která se jenom tak nevidí, ale vsadím se, že by ve spoustě dalších obcích rozhodně rodiče uvítali. My zdravíme do Blatničky a nejenom tam, už posíláme další hit pro dobrou pondělní náladu. Tady je?
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

završená Michaelem Jacksonem a jeho Black or White, to před námi Slavíček s Pokáčem, Kygou a nebo Tedem Svým. No a taky když už jsme od rána tak nějak u těch škol, tak se podíváme ještě do jedné. A to konkrétně do Uherského Ostrohu, protože tam na

0: Renault.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
4: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do domova pro seniory v Kyjově naproti nemocnice. Těšit se můžete na vystoupení hudební skupiny Kdo má čas a na domácí a zabíjačkové pochoutky. Přijďte ve čtvrtek 10. září od 13 do 17 hodin. Těší se na vás zaměstnanci domova pro seniory v Kyjově.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: pracovat, jíst. My přejeme pohodovej to dnešní dopoledne, no a k němu posíláme už za moment další muziku, tak si ji užijte a krásné pondělí.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypraveč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cymbálovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: A na playlistu je 90. Runaway Train. No a školáci ve Staré Břeclavě si nově nabírají obědy sami. Tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy Rádia Jih v podání Petra Jindry. Krásné dopoledne.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
1: Z kurzů si vy...

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
1: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Za necelé 2 minutky bude 11 a my vám z rádia jich všeme krásné pondělí.
0: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Školáci ve Staré Břeclavi si nově nabírají obědy sami a Brno má za sebou nejteplejší léto od roku 1800. Základní škola Jana Noháče ve Staré Břeclavi přešla od září jako první ve městě na takzvaný finský model školního stravování. Děti už nedostávají hotové porce od kuchařek, ale jídlo si sami nabírají, podobně jako v samoobslužném bufetu. Mohou si vybrat velikost porce, množství přílohy i zeleniny a případně si později přidat. Hlavním cílem je omezit plýtvání, protože si žáci vezmou jen tolik, kolik skutečně chtějí sníst. Současně se mají učit větší samostatnosti a zodpovědnosti. Jídelna kvůli změně prošla během prázdnin stavebními úpravami. Na nové vybavení škola získala dotaci ve výši 325 tisíc korun. Podobný systém chce Břeclav v příštím roce zavést také na základní škole Kupkova. Letošní léto bylo v Brně nejteplejší za celou dobu měření, která sahají až do roku 1800. Průměrná teplota byla oproti dlouhodobému průměru vyšší téměř o 5 stupňů Celsia. Rok 2026 tak překonal dosavadní rekordní léta 2018 a 2024 zhruba o půl stupně. Padl také nový absolutní teplotní rekord pro Brno. Na konci června naměřili meteorologové v Žabovřeskách 38,9 stupňů. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka jsou vlny veder v tomto století častější, delší a intenzivnější. Dopadají přitom nejen na zdraví lidí, ale také na krajinu, zemědělství nebo energetiku.
11: Rádio Jih. Počasí.
10: Dopoledne ještě polojasno až skoro jasno. Během dne očekáváme převážně oblačno a výjimečně se může vyskytnout taky slabý déšť. Spíš ale v severní části kraje. Později večer

0: Moravou 18 stupňů Celsia.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Kárkyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.

hlavním tahu před Chvalovicemi směrem od Znojma se srazila taky dvě osobní auta. Místem projedete jedním jízdním pruhem. Tak hlavně opatrně, taky ohleduplně a ať už frčíte kamkoliv, přejem z rádia jich šťastnou cestu a dobře dojďte.

0: který bude nejspíš hodně, hodně vysoký. Co se stalo, povíme na rádiu Jih už za pár chvil, tak zůstaňte s námi a mějte hezké dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

rovnou 6. Speciálním vlakem jelo do Prahy podle klubu 660 fanoušků a část z nich po sobě zanechala opravdu jako spoušť. V těch vozech byla rozbitá okna, poničené záchody, vylomené dveře a ty interiéry byly... No, když to řekneme slušně, jakože jsme ve vysílání, tak silně znečištěné. České dráhy zatím přesnou škodu neznají, ty vozy se musí nejdřív zdokumentovat a opravy nacenit. No a náklady potom chtějí vymáhat po organizátorech tohoto mimořádného vlaku. Zbrojovka už ten vandalismus odsoudila a zdůraznila, že za něj může jenom část cestujících. Organizátoři výjezdu podle klubu škodu uhradí v plné výši. Klub se s nimi má sejít

0: porazila zbrojovku 4-0. No, tak to vidíte, jak by to mohlo být jednoduché? Stačilo by, aby se lidi slušně chovali a nemuseli by se platit peníze, ani nic opravovat, ani se dělat speciální jednání a zasedání, tak by to mohlo být jednoduché, no ale není, takže držíme pěsti v jednání a z rádia jich posíláme za moment už další muziku. Krásné pondělí.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Ignore, já si musím přiznat, že jsem to slyšela poprvé, to je pecka. Za chvilku Shakira, Rihanna nebo Calvin Harris, no a my potom taky zamíříme do naší moravské metropole, a to za jedním nepříjemným incidentem. V Brně totiž

0: hezké dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 Kč.

neodešel úplně bez problémů. O auto se sice přestal opírat, ale podle ženy se hned vedle něj vymočil na chodník. Oba teďka čeká vysvětlování na úřadě, jednoho kvůli možnému poškození majetku a druhého kvůli znečištění veřejného prostranství. Tak škoda na majetku.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Tak zůstaňte s námi a mějte krásné ty dopoledne a za chvilku už odpoledne.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání dýní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Topcentrumcar.cz.
6: Z rádia i všem dobrou chuť, za minutku bude 12.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Ocenění Zlatý tahák získali i zástupci Veselí nad Moravou a Břeclavi a z Kácelova ulice v Brně přijde o parkování zdarma. Mezi letošními držiteli krajského ocenění Zlatý tahák jsou také zástupci Veselí nad Moravou a Břeclavi. V kategorii institucí uspěla Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, kterou při slavnostním předávání zastupoval ředitel Aleš Smutný. Ocenění získala také Střední zahradnická škola Rejhrad. Mezi jednotlivci pak porota ocenila mimo jiné Čestmíra Krejčího, učitele matematiky a fyziky na gymnáziu Břeclav. Bezplatné parkování v části Skácelovy ulice v Brněnském Králově poli skončí. Na více než 300 metrovém úseku, který dosud zůstával výjimkou uprostřed rezidentních zón, město zavede modré parkování. Změnu umožnila směna komunikace mezi Brnem a ředitelstvím silnic a dálnic. Skácelova nově přejde pod město, zatímco silnice 1/42 oficiálně povede Královopolským tunelem. Kdy přesně modré zóny přibudou, zatím není jasné. Návrh dopravního značení se nyní projednává s policií.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, oblačnost částečně průsvětná, no a později večer se začne od západu zase zmenšovat. Nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji až 27 stupňů a ve Zlínském 26. No a právě teď v Traplicích máte 19 stupňů a po 20 měří Uherské Hradiště, Hroznová Lhota i Klenknice.
2: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
7: Rádio Jih. Doprava.

Věříme, že máte s rádiem jich hezké teď už odpoledne. No a co nás čeká dál, tak samozřejmě muzika další, ale kromě ní taky novinky, jako novinka ze Strážnice.

za to. No a strážnice má novou ulici a skrývá se za ní jeden výjimečný příběh. Jmenuje se Nová Písečnice a její historie sahá až do roku 1890. Nové domy tady vystavil teď investor Vítězslav Macháček, no ale nejprve musel koupit pozemek, co dřív byl rodinným majetkem. Jeho prapraděda získal kus toho pozemku od zaměstnavatele, měli tam pole. Pan Macháček si dokonce pamatuje, jak tam jako dítě ještě pracoval, no ale potom jim pozemek sebrali komunisti a on ho teď zase potřeboval. Teď tady stojí 25 nízkoenergetických rodinných domů, které mají typickou podobu jihomoravských měst a obcí a tam

0: No a celý tento veřejný prostor předá pan Vítězslav Macháček po kolaudaci městu Strážnice. Tak velká gratulace míří z rádia jich. My věříme, že se Nová ulice líbí a bude líbit a líbit se určitě bude i další muzika, protože z playlistu už za malý moment poletí Bohnouti a jejich Svaz českých bohémů.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Zpřímek se stávaj zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací

části pondělku, tak věřím, že jste se tak nějak pomalu už aklimatizovali zas na celý pracovní týden. No a mrkneme se, jak taky díky vstupnému zdarma trávili čas někteří obyvatelé Brna včera.

0: Strýcu, zase jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: A teď už zpátky k hitům pro dobrou

0: to moc rádi. No a včera proběhla v Brně první neděle s bezplatným vstupem do některých státních muzeí a galerií, no a přilákala víc než dvojnásobek lidí oproti předchozí neděli. Do Moravské zemské galerie, Moravského zemského muzea a Technického muzea přišlo dohromady 1621 návštěvníků. O týden dřív jich bylo jenom 601. Největší zájem mělo Moravské zemské muzeum, kam dorazilo 722 lidí. Takže evidentně úspěch to má, zájem je, no a podobnou možnost mají lidé dostávat pravidelně. Ministerstvo kultury chce totiž vstup zdarma nabízet každou první neděli v měsíci. Tak když budete chtít, i vy toho můžete využít a pokud vyrazíte, tak si to taky nezapomeňte užít. Stejně jako si na rádiu jich budeme už za okamžik užívat další dnešní muziku. Hezké odpoledne.
1: Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18:30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cymbálovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cymbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Blíží se nám 13. hodina, naladěné máte rádio Jih, za mikrofonem Veronika Brostianu, hezké pondělí, hezké pondělní odpoledne. No a pojďme na ukázku muziky, kterou si dáme po té 13. hodině. Bude to třeba zpěvačka Katy Perry a její Fiverr. Činasky přidají víno. A ten prostě ty hit So Fiverr. No a Brno má za sebou nejteplejší léto od roku 1800. O tom a nejen o tom budou dnešní jihomoravské zprávy rádia a jejich podání Petra Jindry. Krásné pondělí.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav, místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Za 2 minutky nám od 13. hodina z rádia jich přejeme krásné odpoledne.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Školáci ve Staré Břeclavi si nově nabírají obědy sami a Brno má za sebou nejteplejší léto od roku 1800. Základní škola Jana Noháče ve Staré Břeclavi přešla od září jako první ve městě na takzvaný finský model školního stravování. Děti už nedostávají hotové porce od kuchařek, ale jídlo si sami nabírají, podobně jako v samoobslužném bufetu. Mohou si vybrat velikost porce, množství přílohy i zeleniny a případně si později přidat. Hlavním cílem je omezit plýtvání, protože si žáci vezmou jen tolik, kolik skutečně chtějí sníst. Současně se mají učit větší samostatnosti a zodpovědnosti. Jídelna kvůli změně prošla během prázdnin stavebními úpravami. Na nové vybavení škola získala dotaci ve výši 325 tisíc korun. Podobný systém chce Břeclav v příštím roce zavést také na základní škole Kupkova. Letošní léto bylo v Brně nejteplejší za celou dobu měření, která sahají až do roku 1800. Průměrná teplota byla oproti dlouhodobému průměru vyšší téměř o 5 stupňů Celsia. Rok 2026 tak překonal dosavadní rekordní léta 2018 a 2024 zhruba o půl stupně. Padl také nový absolutní teplotní rekord pro Brno. Na konci června naměřili meteorologové v Žabovřeskách 38,9 stupňů. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka jsou vlny veder v tomto století častější, delší a intenzivnější. Dopadají přitom nejen na zdraví lidí, ale také na krajinu, zemědělství nebo energetiku.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Bude většinou oblačno, oblačnost může být částečně průsvitná, chvílemi očekáváme i polojasno, no a později večer se začne oblačnost od západu zase zmenšovat. Teploty 24 až 27 stupňů v Jihomoravském a 23 až 26 ve Zlínském kraji. No a právě teď přesně ve 13 hodin vede na venkovních teploměrech 22, Břeclav, Žeravice, Klobouky u Brna i Staré Město u Uherského Hradiště hlásí 22 stupňů Celsia.
10: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Tak

za námi, tak nás další dva čekají už v následujících minutách a obstarají je Sugar Babes anebo Činasky. No a potom bude řeč o Slivovici. Za hlavní město Slivovice jsou považované Vizovice, jenomže je to se rýmovalo, jenom

hodina 15 minut. No a jak už jsme naznačili, tak se podíváme na slivovicového vítěze. Nejlepší slivovice letošního Jelinkova vizovického koštu přijela z Kyjovska. Absolutním vítězem se stal Miroslav Vaculík z Řesovic, který uspěl v konkurenci 979 vzorků ovocných destilátů z Česka i ze zahraničí. A není to přitom jeho první velký úspěch ve Vizovicích. Už před 6 lety tam vyhrál s hruškou.

0: Švestek namíchaný je zhruba ze 7 odrůd, mimo jiné ze švestky domácí, Stanley, Gabrovské nebo Valoru. No ale dařilo se taky pěstitelům ze Zlínského kraje. Třetí nejlepší slivovici měl Zdeněk Pomykal z Bánova a mezi oceněnými byli taky pěstitelé z Divnice, Chvalčova, Lipové a nebo přímo ze Zlína. Tak my všem k úspěchům gratulujeme a pojďme to oslavit muzikou na rádiu Jich už za malý moment hit Self Aware.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

Chovej se do tmy. Ten bude zajímavý i tím, že volně naváže na úspěšnou komedii 13krát za světka. Znovu se v něm objeví Adam Fojtík v podání Zdeňka Trčálka. No ale tentokrát příběh zamíří od romantické komedie k detektivce. No a největší tahák

0: věnování pozornosti, tedy myšlenka, že právě divadlo je místem, kde na chvilku odložíme telefony, přestaneme přepínat a soustředíme se jenom na jeden jediný příběh. No a to je v dnešní době rozhodně víc než potřeba, takže šup do divadla.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji
6: je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1.

0: Doznívám Miley Cyrus a se mnou tady taky už Vlastík. Čau Vlasti.
1: Nazdar Verčo, kdo měl na uších, na hlavě moje sluchátka, nevíš?
0: To nevím, ale...
1: Protože to je strašně roztáhnuté, to úplně cítím, že mám prostě víc nad hlavou.
0: Třeba se ti zvětšila hlava.
1: Ne, právě, že zmenšila. To se mi musela zmenšit, víš, protože je to nějak moc rozsáhlé, takže tady byl někdo, někdo tady byl s velkou hlavou.
0: Nikdo se nepoužívá tvoje sluchátka, ne?
1: Já nevím, počkej, tady byli vlastně kluci z IVM.
0: Že by si dovolili. Chlapci.
1: Že by měli takové velké hlavy. Změřte si to, hoši. Tak prosím tě, já mám pro tebe rychle připravené dvě slova pospátku.
0: Tak pojď.
1: Intelaot. Intelaot.
0: Toaletní.
1: Ano. Rýpap.
0: Papír, to je hezké. Rýpap.
1: To je, teďka nám padlo, víš co, protože nebyl jsem kupovat, ale včera v Mekáči v Brně chyběl. Prosím tě, jakože 20 korun tam chtějí za to, jo, za
0: WC.
1: A ještě tam nemají toaleťák. A ještě ani mydlo tam nefungovalo. Takže tam na náměstí Svobody, prosím vás, jestli nás slyšíte teďka, tak doplňte to tam. Slečna teda říkala, že to doplní. No.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Na základní škole Komenského v Břeclavi od nového školního roku pracuje sociální pedagog. Také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyber

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
2: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
3: Pořídil jsem ho v Top Cyklo v Kyjově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
2: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
3: Top Cyklo Kyjov. Více na top-cyklo.cz.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Topcentrumcar.cz.
7: Děcka, hezké pondělní odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: V Poštorné pracuje sociální pedagog, škole ho pomůže zaplatit ministerstvo a zubní pohotovost u svaté Anny v Brně prodlužuje víkendovou ordinační dobu. Na základní škole Komenského v Břeclavské Poštorné od nového školního roku pracuje sociální pedagog. Dětem pomáhá například se záškoláctvím, problémy v rodině, chudobou nebo šikanou a zároveň propojuje školu s rodiči a dalšími institucemi. Poštorenská škola je jednou ze 17 v Jihomoravském kraji, kterým na tuto pozici nově přispívá ministerstvo školství. Podle místostarosty Petra Vlasáka potřebu sociálního pedagoga potvrdila také Česká školní inspekce. Podobní pracovníci už působí také na břeclavských základních školách Slovácká, Kupkova a Navaltické. Tam ale jejich mzdy z velké části hradí město. Zubní pohotovost fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně prodlužuje od září provoz o víkendech a státních svátcích. Nově bude otevřená od 8 ráno do 8 večer, tedy o 2 hodiny déle než dosud. Nemocnice tak reaguje na nedostatek akutní zubní péče hlavně v odpoledních a večerních hodinách. Ve všední dny zůstává provoz beze změn od 4 odpoledne do 9 večer.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty. Na jihu a jihovýchodě Moravy v Hodoníně a v Lednici měříte 24 stupňů Celsia, v Těšanech a v Uherském Ostrohu 23. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Kyjov.
8: Rádio Jih. doprava.
7: A pojďme také na silnice. Zdravíme všechny za volanty na Hodonínsku ve Veselí nad Moravou. Na Masarykově třídě u úřadu práce havaroval cyklista do sloupu a zranil se. Během zásahu záchranných složek počítejte s omezením. Na dálnici D1 mezi 168. a 178. kilometrem ve směru na Brno potom probíhají u Krajnice údržbové práce. Ať už jedete kamkoliv, tak vám z rádia přejeme šťastnou cestu a pozor, máte doma oslavence toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek, tak v tom případě napište bez jakékoliv omáčky pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Jména, příjmení a kde oslavenci bydlí posíláte dnešního slavenci, posíláte na číslo 606 703 889.

0: 19 hodin 8,5 minuty. Už za chvíli budeme blahopřát po frekvencích rádia jejich dnešním oslavencům a mimo jiné si dáme moudro, které prý kdysi řekl jeden z nejznámějších komiků, ale on mi po Messengeru napsal, že to není pravda. Kdo co prý řekl a kdo se brání, že to není pravda, uslyšíte po dalších dvou hitech. Pro dobrou náladu, tak držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Regino, Mariana, k dnešnímu svátku ti z rádia chceme jen to nejlepší a gratulace letí i tobě, kdo dnes 7. září oslavuješ narozeniny, stejně jako Bětka Matúšu z Veselí nad Moravou, Alena Konečná z Uherského Hradiště, Jirka Oxner z Luhačovic, Víťa Bůřil z Hodonína, Radek Žandovský z Kyjova nebo Zuzka Vindišová z Hvorán.

0: slámu a den milovníků piva. Dnes 7. září slaví narozeniny známý český herec, bavič a imitátor Zdeněk Iser. Tak jsem si hledal nějaké moudro od něj. Umělá inteligence vyplivla tady tohleto. Lidé se často ptají, jak dělat ty správné životní volby. Nejlepší je volit tak, abyste se ráno nemuseli stydět podívat do zrcadla. Chudáci naši politici. Tak když jsem přál Zdeňkovi Iserovi právě přes Messenger, tak mi napsal, že to teda rozhodně neřekl, tak tím toho zdravíme ještě jednou všechno nejlepší. No a když máme ten den milovníků piva, tak si dáme jeden vtípek na toto téma. Zdendo, doufám, že to oceníš. Manželka se ptá svého muže, kam si dal ty 200, co jsi dostal na nákup? Jednomu staršímu muži. Ale od kdy ty jsi takový lidumil? Co vlastně ten chlap dělal? Čepoval pivo.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Za chviličku další tři hity pro dobrou náladu, mimo jiné Kygo nebo Jennifer Lopez. A o čem bude řeč? Policisté na Brněnsku zažili honičku, která rozhodně nepatří k těm běžným. Muž před nimi totiž začal prchat na koni a zastavit se ho podařilo až po několika desítkách metrů. Proč se vůbec rozhodl ujíždět, uslyšíte na rádiu jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak držte vlnu.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích.

0: Jiří Moravy, tohle je zpěvačka Sia, za chvíli další ženská, Eva Farná, vzpomeneš si, taky s Mirajem. Každopádně téměř 1,8 promile alkoholu narýchal muž, který na Brněnsku ujížděl policistům na koni. Hlídka ho původně kontrolovala ve chvíli, kdy muž vedl koně po ulici. K jeho smůle výzvy policistů ignoroval, nasedl na šemíka a pokusil se ujet. Policisté ho služebním autem samozřejmě dostihli po několika desítkách metrů na poli. Svědci navíc uvedli, že rádoby žokej už předtím v opilosti jezdil na koni po celé obci a měl z něj také spadnout. Na hlavě měl krvácející zranění a proto skončil na vyšetření v nemocnici. Po vystřízlivění se bude zodpovídat z neuposlechnutí policejní výzvy a také z jízdy na zvířeti pod vlivem alkoholu. Já bych se ho možná trošku zastál, vždyť víte, jak to bylo ve filmu Dědictví. Hoši, nedýchajte, on z vás cítí chlast. Tak jestli na koně dýchal, není divu, že utíkal.
1: Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cymbálovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cymbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

15. hodině. Rozhodně se můžete těšit na slovenský tým Držím ti město. Co bude z těch novějších věcí, tak to bude Den Mod Kennedy.

0: Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné pondělní odpoledne, už za chvíli další humorské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že most v Koryčanech je hotový, omezení na silnici 432 skončilo. Počkejte si na podrobnosti.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
0: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
3: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vínobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
4: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
5: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
4: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
5: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Krásné pondělní odpoledne, necelé 2 minuty a bude 15 hodin.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Most v Koryčanech je hotový, omezení na silnici 432 skončilo a hřebčín v Napajedlech je nově kulturní památkou. Stavbaři dokončili stavbu mostu na silnici 432 v Koryčanech. Práce od poloviny června komplikovaly dopravu. Část prázdnin byla silnice úplně uzavřená a jindy se jezdilo kyvadlově. Původní most nahradil propustek, který odvádí vodu pod silnicí. Součástí stavby byla také úprava navazujících částí vozovky a nové dopravní značení. Celkové náklady přesáhly 2,5 milionu korun. Silnice 432 vede z Hodonína přes Kyjov a Koryčany dále směrem na Kroměříž. Celý areál hřebčína v Napédlech, včetně navazujících pastvin, nové kulturní památkou. Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury po novém posouzení celé lokality. Podle ministerstva totiž historická hodnota hřebčína nespočívá jen v samotných budovách, ale také v jejich propojení s okolními pozemky a pastvinami. Rozhodnutí uvítal spolek, který dlouhodobě usiluje o záchranu hřebčína a návrat chovu koní. Petici na jeho podporu podepsalo přes 95 tisíc lidí. Fotbalový stadion v Srbské ulici v Brně, kde hraje Zbrojovka a Artis, dostává novou podobu. Přibyly napříkladové turnikety, dvě LED obrazovky, ozvučení, kamerový systém nebo další místa pro fanoušky. Kapacita stadionu se díky úpravám zvýšila na 10 600 diváků a celý areál už splňuje požadavky Ligové fotbalové asociace. Práce ale ještě nekončí. Do podzimu se mají dokončit toalety, osvětlení nebo některé stánky s občerstvením. Rozšíření lávky pro novináře a televizní štáby se naopak odkládá na příští rok. Město totiž muselo zrušit zakázku poté, co vybraná firma přestala komunikovat.
9: Rádio Jih. počasí.
8: Žádovice, Vrbice a pardon, Slavkov u Brna, tady aktuálně měříte 23 stupňů Celsia. Ve Zlíně máte potom 21 na venkovním teploměru. V úterý bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
2: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Připomínám, že ve Veselí nad Moravou na Masarykově třídě u úřadu práce se dořešuje havárka cyklisty do sloupu na dálnici D1 na 206. kilometru směrem od Vyškova na Brno. Havarovalo osobní auto, nehodu vyšetřuje policie, jeden pruh je neprůjezdný, kolona má zatím necelý kilometr a v Uherském Brodě v Šumické ulici zasahují záchranáři a policie u nehody osobáku s motorkou. Počítejte s omezením, zdržení je tady minimální. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

O 15. hodině vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, my jsme za to samozřejmě moc a moc rádi. V tuhleto chvíli se dostáváme do druhé hodinky, kdy je s vámi Vlasta Macík, tak věřím tomu, že si to užijeme. No pozor, protože máme pondělí, ano, kde mám kalendář, moment, já si ho vytáhnu. Ten kalendář 7. září máme, tak hlavně je pondělí, tak to znamená jedno jediné, že nás čeká další hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. A než se k němu dostaneme, tak ještě budou určitě R-City, Team, Dermot Kennedy, anebo už v tuhletu chvíli poznáváte doktora Albana, jeho It's My Life hitovku z roku 1993.

0: 15.09. Dnešní hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, bude pro všechny, kteří mají pocit, že se na ně valí nejistota, a pro ty, kteří potřebují slyšet, že to zkrátka zvládnou. Držte vlnu na jihu, bude premiérový díl.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Vítám vás u dalšího dílu rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, kde na rádiu Jich hledáme léky v textech písní. Dnešní hit je pro všechny, kteří mají pocit, že se na ně valí nejistota, a pro ty, kteří potřebují slyšet, že to zkrátka zvládnou. Řeč bude o skvělé skladbě O mě se neboj od Martiny Bartlové. Kolikrát v životě řešíme věci dopředu, strachujeme se o zítřek a svazujeme si tím ruce, co by, kdyby. Martina nám hned v úvodu servíruje ten nejlepší přístup k životu. Nechci si zoufat, když nechce jít, co vyjít má, chci snít a doufat, co bude dál, mě zajímá. Všechno zvládnu, a když ne hned, tak jedenkrát. Všechno zvládnu, a když ne hned, tak jedenkrát. To je věta, kterou bychom si měli tlouci do hlavy pokaždé, když se nám hroutí svět pod nohama. Nemusíme mít hned všechny odpovědi. Stačí si dát čas a podívejte se na ten drive v refrénu. To je čistá oslava svobody a chuti do života. O mě víc neměj strach, vždyť svět je plný krás. Život žít po kapkách, já nemám chuť a čas. Nežít život po kapkách, nečekat, až se věci stanou, ale vzít vítězství i krach se vztyčenou hlavou, protože, jak Martina Bartlová zpívá, vítězství nebo krach umím brát. Dnešní hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, který vám za chvíli pustíme do uší, je o vnitřní síle a odhodlání. Tak pokud máte dnes pochybnosti, pusťte si tuhle písničku a zaspívejte si to s ní. Z rádia Jich vám do uší posíláme Martinu Bartlovou a její song O mě se neboj.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvíli, kdy to nejvíce potřebujeme.

0: Hity, které léčí. Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Seba! No.

0: polovinu z nich dorazilo méně lidí než loni a citelný úbytek hlásí jedna z nejnavštěvovanějších památek v regionu. Jedno místo ale šlo proti proudu, které to bylo, tak to uslyšíte po další trojce hitů pro dobrou náladu. Tak držte vlnu na jihu.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
3: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
4: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
3: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
4: Top Cyklovkyhov. Více na top.cyklo.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Vltavu. Ty totiž navštívilo o letošních prázdninách méně lidí než před rokem. Výrazně je to vidět třeba v Lednici. Tam během července a srpna přišlo zhruba 132 tisíc návštěvníků. Loni jich bylo téměř 143 tisíc. Podle kastelánky Ivany Holáskové mohly sehrát roli vlny veder, zároveň ale návštěvnost od covidu postupně klesá. S celkem 13 sledovaných památek si polepšil pouze hrad Pernštejn. Přijelo tam přes 43 tisíc lidí, asi o 1800 víc než loni. Pomohly podle kastelánky hlavně letošní slavnosti Pernštejnského panství a příznivější počasí. Podobná čísla jako loni měly například Veveří, Milotice nebo Vilášty Jasný v Brně. Tak všude tam, kde nás posloucháte a všude tam na ty památky, které jsme zmiňovali, samozřejmě zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pohotovost u svaté Anny v Brně prodlužuje víkendovou ordinační dobu. Také o tom budou další Moravské zprávy s Petrem Mindrou. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
6: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do domova pro seniory v Kyjově naproti nemocnice. Těšit se můžete na vystoupení hudební skupiny Kdo má čas a na domácí a zabíjačkové pochoutky. Přijďte ve čtvrtek 10. září od 13 do 17 hodin. Těší se na vás zaměstnanci domova pro seniory v Kyjově.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
8: Hezké odpoledne, bylo 16 hodin.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Poštorné pracuje sociální pedagog, škole ho pomůže zaplatit ministerstvo a zubní pohotovost u svaté Anny v Brně prodlužuje víkendovou ordinační dobu. Na základní škole Komenského v Břeclavské Poštorné od nového školního roku pracuje sociální pedagog. Dětem pomáhá například se záškoláctvím, problémy v rodině, chudobou nebo šikanou a zároveň propojuje školu s rodiči a dalšími institucemi. Poštorenská škola je jednou ze 17 v Jihomoravském kraji, kterým na tuto pozici nově přispívá ministerstvo školství. Podle místostarosty Petra Vlasáka potřebu sociálního pedagoga potvrdila také Česká školní inspekce. Podobní pracovníci už působí také na břeclavských základních školách Slovácká, Kupkova a Navaltické. Tam ale jejich mzdy z velké části hradí město. Zubní pohotovost fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně prodlužuje od září provoz o víkendech a státních svátcích. Nově bude otevřená od 8 ráno do 8 večer, tedy o 2 hodiny déle než dosud. Nemocnice tak reaguje na nedostatek akutní zubní péče hlavně v odpoledních a večerních hodinách. Ve všední dny zůstává provoz beze změn od 4 odpoledne do 9 večer.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: Pojďme se podívat na aktuální venkovní teploty. V Brně, v Ratíškovicích a Boršicích měříte aktuálně 23 stupňů Celsia. V Lanžhotě máte potom 25. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji 28 až 31.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: A pojďme na silnice na Blanensku ve Velkých Opatovicích. V Dlouhé ulici u křižovatky s náměstím Míru srazilo osobní auto chodce. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Ve Znojmě v Přímětické ulici směrem z centra havaroval motorkář. Nehoda se zraněním a projíždí se jedním pruhem. A ve Zlíně na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

0: 8 minut po 16. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak díky za to. No a co nás čeká po další dvojce hitů pro dobrou náladu? Zhruba 150 lidí muselo dnes narychlo opustit jednu z budov ve Studentské ulici v Brně. Na místo vyrazili hasiči, policisté i záchranáři a ulice byla kvůli zásahu neprůjezdná. Jeden člověk navíc skončil v nemocnici. Podrobnosti uslyšíte na Jihu po další dvojce hitů pro dobrou náladu a o tu se postarají Miraj nebo taky Hubestank.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

0: asi 150 lidí se dnes samo evakuovalo z budovy ve Studentské ulici v Brně kvůli úniku žíravé a toxické látky. Podle hasičů šlo o několik desítek mililitrů zatím blíže neurčené chemikálie, kterou na místě následně odstranili. Látka zasáhla ruku jednoho muže. Záchranáři ho po ošetření převezli na popálení nové oddělení Fakultní nemocnice Brno. Na místě zasahovala i policie, která kvůli zásahu uzavřela ulici a usměrňovala dopravu. Záchranná služba měla preventivně připravenou také velkokapacitní sanitku a speciální tým pro zásahy u nebezpečných látek. Tak jsme rádi, že to dopadlo aspoň takhle, že to nebyly větší škody. Každopádně v tuhletu chvíli do Brna zdravíme a už za chviličku pošleme další tři hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Aqua Barbie Girl, písnička z roku 1997, za chvíli Harley, Proč pocit mám? A co nás čeká po další trojice hitů pro dobrou náladu, pro vrtačku, barvu nebo nové nářadí a k tomu rovnou něco teplého k jídlu. V jednom z brněnských hobby marketů od středy přibude novinka, která už na druhém konci města podle všeho funguje. Podrobnosti uslyšíte hned, jak dospívá Sombr a jeho skladbu Back to Friends.
1: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání líní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku

0: máte naladěno rádio Jich, rádio Jižní Moravy, 16 hodin.
1: S regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypraveč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po čtyřech obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy. V sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cimbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků.
0: Je pravda, že jsem Lukášovi nechtěl skákat do řeči, tak se pojďme podívat na to, o čem jsem chtěl mluvit. V brněnských Štyřicích otevře ve středu nové Globus Bauhaus Bistro. Najdete ho přímo v hobby marketu Bauhaus ve Strážní ulici naproti Empaláci. Na 100 metrech čtverečních nabídne hotová jídla, polévky, pečivo, uzeniny, zákusky nebo také kávu. A chybět nebude ani známá sekaná v housce, která podle Globusu tvoří více než 12% tržeb těchto bister. Novinkou budou také točené nápoje. Zákazníci Bauhausu navíc při nákupu nad 1000 korun dostanou 100 korunový snídaňový kupon do bistra. Podobná provozovna už téměř 2 roky funguje v brněnských Ivanovicích. Ta ve Štyřicích bude čtvrtým Globus Bauhaus bistrem v Česku. Takže když to shrneme do jedné věty, od středy si zajdete do zahradního centra na sekačku i na sekačku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
2: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
3: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
4: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyjově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
3: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
4: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
10: Hezké odpoledne, ještě blíží se nám 17. hodina.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Most v Koryčanech je hotový, omezení na silnici 432 skončilo a hřebčín v Napajedlech je nově kulturní památkou. Stavbaři dokončili stavbu mostu na silnici 432 v Koryčanech. Práce od poloviny června komplikovaly dopravu. Část prázdnin byla silnice úplně uzavřená a jindy se jezdilo kivadlově. Původní most nahradil propustek, který odvádí vodu pod silnicí. Součástí stavby byla také úprava navazujících částí vozovky a nové dopravní značení. Celkové náklady přesáhly 2,5 milionu korun. Silnice 432 vede z Hodonína přes Kyjov a Koryčany dále směrem na Kroměříž. Celý areál hřebčína v Napédlech, včetně navazujících pastvin, je nově kulturní památkou. Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury po novém posouzení celé lokality. Podle ministerstva totiž historická hodnota hřebčína nespočívá jen v samotných budovách, ale také v jejich propojení s okolními pozemky a pastvinami. Rozhodnutí uvítal spolek, který dlouhodobě usiluje o záchranu hřebčína a návrat chovu koní. Petici na jeho podporu podepsalo přes 95 tisíc lidí. Fotbalový stadion v Srbské ulici v Brně, kde hraje zbrojovka a Artis, dostává novou podobu. Přibyly například nové turnikety, dvě LED obrazovky, ozvučení, kamerový systém nebo další místa pro fanoušky. Kapacita stadionu se díky úpravám zvýšila na 10 600 diváků a celý areál už splňuje požadavky Ligové fotbalové asociace. Práce ale ještě nekončí. Do podzimu se mají dokončit toalety, osvětlení nebo některé stánky s občerstvením. Rozšíření lávky pro novináře a televizní štáby se naopak odkládá na příští rok. Město totiž muselo zrušit zakázku poté, co vybraná firma přestala komunikovat.
11: Rádio Jih. Počasí.
10: Sedleci u Mikulova měříte aktuálně 26 stupňů Celsia, v Uherském Hradišti, v Babicích a v Těmicích potom 25. V úterý bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: A pojďme na silnice. Na dálnici D1 na 194. a půltém kilometru ve směru z Brna do Vyškova bouralo osobní auto s nákladákem. Připravte se na zdržení v narůstající koloně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme nejenom za volanty další hity pro dobrou náladu. Začne to Sigma.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Já jsem Vlasta Macík a přeju vám krásný pondělní podvečer. Kdo jezdí nakupovat do brněnské Olympie, narazí tam nově na výrazně proměněnou část centra. Pasáž u hypermarketu prošla rekonstrukcí, přibyly nové obchody i místa k odpočinku a dostala také nové jméno. Jaké, to se dozvíte, jakmile nám odhrají další dva hity pro dobrou náladu. Bude slibovaný Ižel a také Xindl X.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hity pro dobrou náladu.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě, a v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Obchodní centrum Olympia Brno totiž dokončilo rekonstrukci pasáže u hypermarketu Albert. Nově se tahle část jmenuje Olympia Market. Prostor o rozloze zhruba 700 metrů čtverečních dostal nové podlahy a osvětlení, odpočinkové zóny, prodejní kiosky i kompletně opravené toalety. Přibyly tam také nové provozovny, například drogerie, banka nebo Freshpoint. Modernizací prošly i některé stávající obchody a služby. Úpravy navázaly na dřívější rekonstrukci hypermarketu Albert a díky novým technologiím se podle vedení centra podařilo snížit energetickou náročnost této části asi o třetinu. Nová pasáž je už návštěvníkům běžně přístupná. Tak do Brna samozřejmě zdravíme a z rádia jich posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Láska, zrada, humor a jeden dokument, kvůli kterému může být pořádně horko. Tak už za chvíli zamíříme tam, kde nás ladíte na 101.4 FM, tedy do Břeclavi a okolí. V Břeclavi se totiž v sobotu rozehraje muzikálová komedie z času, kdy benátskými ulicemi prochází mor a v jednom hostinci se mezi tím chystá úplně jiná pohroma. Podrobnosti uslyšíte na jihu po dalších třech hitech pro dobrou náladu, o které se postarají Justin Wellington, Lucenzo a Don Omar a také Olivia Rodrigo.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: No tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a pokud máte chuť na divadlo, v sobotu 12. září můžete vyrazit do KD Delta v Břeclavi na muzikálovou komedii Kurtizána aneb Za vším hledej ženu. Příběh vás zavede do Benátek, kde se kolem jedné lahvičky s jedem a ukrytého dokumentu začnou proplétat láska, zrada i mocenské intriky. A protože jde o komedii, nechybí nadsázka, svižné dialogy ani hudební čísla. V hlavní roli Kurtizány se představí Jana Vaculíková, která má zároveň na starosti režii. Začátek je v sobotu v 19 hodin v KD Delta Břeclav. Tak do Břeclavy samozřejmě zdravíme po frekvenci 101.4 FM. V tuhletu chvíli se s vámi rozloučí taky Vlasta Macík. No a těším se na vás zase zítra ve 14 hodin tady na Jihu.
1: Rádio Jih. Rádio.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
2: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
4: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyjově, a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
3: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
4: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
0: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Poštorné pracuje sociální pedagog, škole ho pomůže zaplatit ministerstvo a zubní pohotovost u svaté Anny v Brně prodlužuje víkendovou ordinační dobu. Na základní škole Komenského v Břeclavské Poštorné od nového školního roku pracuje sociální pedagog. Dětem pomáhá například se záškoláctvím, problémy v rodině, chudobou nebo šikanou a zároveň propojuje školu s rodiči a dalšími institucemi. Poštorenská škola je jednou ze 17 v Jihomoravském kraji, kterým na tuto pozici nově přispívá ministerstvo školství. Podle místostarosty Petra Vlasáka potřebu sociálního pedagoga potvrdila také Česká školní inspekce. Podobní pracovníci už působí také na břeclavských základních školách Slovácká, Kubkova a Navaltické. Tam ale jejich mzdy z velké části hradí město. Zubní pohotovost fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně prodlužuje od září provoz o víkendech a státních svátcích. Nově bude otevřená od 8 ráno do 8 večer, tedy o 2 hodiny déle než dosud. Nemocnice tak reaguje na nedostatek akutní zubní péče hlavně v odpoledních a večerních hodinách. Ve všední dny zůstává provoz bez změn od 4 odpoledne do 9 večer.
10: Rádio Jih, počasí.
11: Dnes večera v noci polojasno až jasno, noční teplota 15 až 12, zítra jasno až polojasno, nejvyšší denní teplota 29 až 33 stupňů, ve Zlínském kraji naměříme maximálně 31.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích.

0: Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cymbálovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Moravo i při pondělku, pojďme na počasí. Dnes v noci na Moravě většinou oblačno, výjimečně slabý déšť, později zmenšování oblačnosti. Nejnižší noční teploty od 11 do 15 stupňů. V úterý pak polojasno, při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánka. Teploty od 28 po 32 stupňů.

0: pondělní 7. zářijový večer, zůstáváte dál na vlnách jihu, no a já mám pro vás dnes exkluzivní pozvánku. Už tento víkend se totiž v Brně chystá velké královopolské vinobraní. Pozvánku nabídnu už za chviličku, tak zatím mějte skvělý pondělní večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělí večer jste si hemno a tak, jak jsem se zmínil, na Slovanském náměstí v Brně v Králově Poli bude tuto sobotu a neděli probíhat velké vinobraní. K ochutnání budou burčáky a vína od jihomoravských vinařů, ke kterým se přidají vinaři i ze zahraničí. Pro děti budou připraveny atrakce a program, proběhne sabráž sektů. Zažijete atmosféru historického průvodu, praporečnickou show, hrát budou živé kapely, bude se zpívat, tančit, prostě velká pohoda. Takže letošní Královopolské vinobraní už 11. a 12. září, tak se tam rozhodně vypravte. Já už vám všem každopádně přeji parádní večer a pro lepší náladu přidávám další hity. Pohodový večer si hem vám přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělí večer zůstáváte si hem, září nám běží jako splašené, no a já pro zpomalení přidám tip tentokrát pro milovníky pivečka. V Brně na Zelňáku už 11. a 12. září proběhne totiž další ochutnávka malých pivovarů. Na Zelňák se vrátí osvědčená sestava pivovarů, kterou doplní i někteří nováčci. K tomu dobroty, sedánek a zářijová pohodička. Prostě pivní festáček na Zelňáku už 11. a 12. září. Každopádně vám všem na jihu už v tuto chvilku další songy pro dobrou náladu. Z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pondělní 7. zářijový večer na jihu, 2. zářijový týden se rozbíhá a dnešní den patřil ve jménem kalendáři Reginám. No a zítra už své jmeniny oslaví Mariana, těch žije 11 na Hodonínsku, vzácně schodně 11 na Břeclavsku, 9 na Kyjovsku, 25 na Zlínsku, 13 na Bučovicku a 118 Marian žije v Brně. My jim přejeme vše nejlepší, pro zítřek gratulujeme a v rámci pondělního večera jedeme dál z hity pro dobrou náladu, ke kterým přidáme spoustu zajímavých tipů z naší Moravy. Tak buďte s náma, jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Moravo i při pondělku, pojďme na počasí. Dnes v noci na Moravě většinou oblačno, výjimečně slabý déšť, později zmenšování oblačnosti. Nejnižší noční teploty od 11 do 15 stupňů. V úterý pak polojasno, při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánka. Teploty od 28 po 32 stupňů.

0: Pondělní večer na jihu běží, září jako malované, no a já dnes nabídnu další pozvánku na Burčák. Tentokrát na Burčák Fest do Miroslavy. Více prozradím už za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte večer s dalšími songy pro dobrou náladu. Ze studia Rádia Jih přejeme pohodový pondělní večer vám všem.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pondělní večer na vlnách Jihu rozjetý, u mikrofonu stále večerní jezdec Josef Bouda, no a na sítích vyskakují jako zběsilé pozvánky na letošní burčáček. No a já vás dnes pozvu na třetí Burčák Fest do Miroslavy. Ten ve městě proběhne letos v sobotu 19. září. No a vše v tento den bude probíhat na viniční trati Weinperky od 14. hodiny. O tom, že to bude o spoustě burčáku, dalšího pití, jídla a muziky, asi zbytečné mluvit. Každopádně třetí ročník miroslavského Burčák Festu už 19. září. Další typy hu dnes už burčákový, no a k tomu další porce hitů pro dobrou náladu. Pondělí běží, tak se mějte fajn. Jihu vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dávka.
1: Rádio Jí. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Moravo, další zářijový týden odstartoval. Vy 7.9. večer zůstáváte si Hem, kde potěšíme i milovníky nejlepších gulášků. V Křižanovicích u Bučovic totiž už tuto sobotu 12. září proběhne velký gulášový košt. Vše k němu prozradím za chvilku, tak buďte u toho a užívejte pondělní večer. Já už přidávám další hity pro dobrou náladu, tak užívejte. Z Hodoní na vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Radio Jih.

0: pondělní večer na vlnách Jihu v běhu, no a já slíbil, že dnes potěším i milovníky gulášků. No tak pojďme na to. Tuto sobotu 12. září v Křižanovicích u Bučovic proběhne velký a tradiční košt gulášů. Událost odstartuje v areálu za Sokolovnou v pravé poledne. Připraveny budou guláše soutěžních týmů, nápoje a další občerstvení. K tomu doprovodný program a předání ocenění těm nejlepším týmům. Tedy letošní Guláš Fest v Křižanovicích u Bučovic už tuto sobotu 12. září přímo odpolední 12. hodiny. Tak se tam vypravte a pochutnejte si. Týden odstartoval, jeho finále bude voně chutnat, tak si to pojďme užít stejně jako pondělní noc. Sihu vás dnes večer zdraví a další songy posílá Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Pondělní večer na jihu, 21. hodina, no a já mám pro vás i 7.9. výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího úterního dne. Dnes v noci na Moravě oblačno, výjimečně slabý déšť, později zmenšování oblačnosti, nejnižší noční teploty od 11 do 15 stupňů. V úterý pak polojasno, při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánka, teploty pak od 28 do 32 stupňů. Jak bude víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, je tu pondělní 22. hodina, vy jste si hem a já mám pro vás aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě oblačno, výjimečně slabý déšť, později zmenšování oblačnosti, nejnižší noční teploty od 11 do 15 stupňů. V úterý pak polojasno, při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánka, teploty pak od 28 do 32 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodoní napřeje Josef Pouda.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Here's my key, philosophy. A freak like me.

0: bursting at the seams.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
1: Z kurzů si vyberte.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Rádio Jih, počasí.
2: I hodinu před půlnocí zůstáváte sihem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno, výjimečně slabý déšť, později zmenšování oblačnosti. Nejnižší noční teploty od 11 do 15 stupňů. V úterý pak polojasno, při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánka. Teploty od 28 do 32 stupňů. Každopádně i pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte tedy krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme úterní 8. září. Po zbytek noci bude na Moravě oblačno, výjimečně slabý déšť, později zmenšování oblačnosti. Nejnižší noční teploty od 11 do 15 stupňů. V úterý pak polojasno, při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánka. Teploty od 28 do 32 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též pohodový úterní den ve společnosti Rádia Jih.

CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

0: CZ.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.